Sematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Se u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty po konci cenové regulace zdražily. Od pondělí si čerpací stanice mohou ceny určovat znovu sami a benzín i nafta šly nahoru. Litr benzínu zdražil v průměru o 10 haléřů, nafta téměř o 80. Ve srovnání s minulým pátkem je ale nárůst ještě výraznější. Diesel podražil zhruba o korunu 70. Ceny zatím ale nerostou tak závratně, jak se předpokládalo. Portugalsko chce být evropskou velmocí pro umělou inteligenci. Americké technologické firmy by tam podle odhadů mohly do roku 2031 investovat přes 840 miliard korun. Země se díky tomu může stát největším evropským centrem amerických investic do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámil to americký velvyslanec při spuštění nového transatlantického internetového kabelu společnosti Google. Fotbalová Chelsea získala nejdražšího britského hráče historie. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do londýnské Chelsea. Podle médií za něj klub zaplatil 117 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun. 23letý záložník se tak stal nejdražším britským fotbalistou všech dob. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Brněnská fotbalová zbrojovka si v nastávající prvoligové sezóně neklade přehnané cíle. Po návratu do nejvyšší české soutěže se chceme s elitou hlavně zabydlet.
4: Dneska jako do té ligy vstupuju, nebo vstupujeme jako s velkým respektem a s velkou pokorou, protože ta liga je kvalitní, je těžká, jo, jsou tam zavedení týmy.
3: Výkonný ředitel Jiří Sabou dodal, že úspěchem by bylo umístění nad 10. příčkou prvoligové tabulky. V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme docela slunečnou středu, zejména na večer, ale mraku přibude. Naměříme nejvýš 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, ahoj, hezký ráno. Davide, ty jsi říkal před třeba minutou, tyjo, ne, 22. no to mě trefí šla.
3: Strašně to letí, no.
1: Jakoby prázdniny se tě nějak týkají, nebo čeho se bojíš, co tam je to, co tě jako nebaví teda?
3: Vůbec nic, jenom jsem prostě v šoku z toho, že už je 22. a to je všechno.
2: Letí to, jak jsme se tady bavili včera o tom, jak nám teďka ubíhá v dospělosti rychlej čas, že jo?
1: No protože mi to přišlo, jak úplně, ty jsi mě navrátil do mých dětských let, jo, když jsem si přesně byly prázdniny a už jsem si říkal, už se blíží ta půlka a taky jsem si říkal, ty je ono je 22. no to mě trefí šlak teda, no. Tak krásné ráno vám všem, ano, je 22. července, kdybyste to nechytli, 6 hodin, 3 minuty, no a skvělý songy pro vás nachystaný, Weekend, Blinding Lights, tím začínáme. Hit Radio City Brno.

0: Takhle zní začátek středeční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ránečko.
1: Pokud už za sebou máte ranní vstávání, což jestli tohle slyšíte, tak rozhodně, jo?
0: Pravděpodobně ano.
1: Tak co vám ráno zabere nejvíc času? Možná je to sprcha, možná kafe a možná rozhodování, co si vezmete na sebe. A to už dlouho nebudete muset řešit, protože existuje robot, který vás zvládne oblíknout za 10 sekund.
0: Za 10 sekund, tak nejenom, že mi to teda přijde, že to je jako hloupost, ale zajímá nás samozřejmě, jak to funguje.
1: Ten robot vás jakože nechytne nějak a nehodí na vás mikinu a je hotovo, no. Ale on má nějaký kamery a těma kamerama sleduje veškerý vaše pohyby a taky si kontroluje látku a sleduje vaše ruce, opatrně navádí nějak rukávy a hlídá si, aby ta látka se nikde nezachytila. A je to ale celý tak celý jako rychlej proces, že to opravdu zvládne za těch 10 sekund.
0: Já bych se teda bál, že mi ta mašina během zapínání zipu chytne, protože to bolí, jo. Dost jste si skřípnul krk anebo chlapi bambána, ale bolí to. Bolí to.
2: Mě to připomnělo takový ten večerníček, jak ty kluci skákali z té dvoupatrové postele a proskočili tím připraveným oblečením a byli rovnou oblíknutý dole, jestli se na to vzpomenete.
1: No jasně. Tak to já už ne.
0: Tak jako dobrý, takže tě oblíkne, ale ty musíš mít to oblečení připravený a samozřejmě já bych teda spíš jako uvítal nějakýho robota z AI, který by mi zkombinoval jako outfit.
2: Hmm.
0: Outfit,
2: jo. Ideálně ho i nakoupil, že jo?
0: Ideálně teda za mě chodili sem, jo, ale to je jako jiný příběh, jo. Ale mě by teda zajímalo, za jak dlouho jste schopni se vypakovat z baráku, co vy dva?
1: Ráno takhle, jo. Já mám věci připravený předem, protože nechci ráno budit přítele, teda on mi nakázal, že ho nebudu ráno budit, když už jsem teda kejvla na tuhle nabídku, že vstávám takhle brzo.
0: Kdyby se mi to ohleduplnost, já nemám připravený nic a všechno to právě scháním ráno a dělám strašný kravál po baráku.
2: Co? Úplně stejně, moje partnerka taky mi zakázala ji rušit, ale já prostě vždycky na to večer kašlu a potom ráno se tam prostě proplazuju, že jo, po špičkách. Ale
0: takže v kolika minutách?
1: Když stávám 4:40, 5:07 už razím z baráku na tramvaj.
0: Takže necelá půl hoďka, David?
2: Tak já bych řekl možná 10.
0: 10? Já to mám tak půl hoďky, no. Já mám pomalý.
2: A co ještě posluchači?
0: No co, jak to máte vy? Tak máte připravený věci na druhý den a za jak dlouho jste schopni vypakovat se z domu? Tak to nás zajímá. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte SMS-kou, klasicky, jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Sheeran, Shape of You, Hit Radio, 6 hodin a skoro 12 minut.

0: Imagine Dragons, Hit Radio, chvíli po 6:45, dobré ráno. Řešili jsme tady, že vymysleli robota, který vás ráno během 10 sekund oblékne. Co si o tom myslíte, tak to necháme na vás. Nicméně jsme se vás ptali, za jak dlouho se vypakujete z domu a eventuálně, jestli máte věci připravené dopředu.
1: Ivča píše, že je Jája a Pája a zrovna to běží jako večerníček. A jinak já mám vše nachystané, takže do 20 minut jsem z domu i se záchodem a vysmátý smajlíky.
0: 20 minut, tak si myslím, že je tak optimál. Hmm. Další zpráva, Radek Plzeň, ahoj, no tak já se vypakuju tak za 30 minut, oblečený jsem za minutu, když vylezu z postele, ale pak si musím dát ještě v klidu kafe. Půl hodinku taky chápu, ne, úplně ideální start.
1: Renča, dobré ránko, šampioni, zvládám za 25 minut úplně vše, to kafe je tam samozřejmě taky, ale musím si připravit večer prádlo, občas je mi tedy ráno bez mikiny zima.
0: Aha, taky Martin se přidal, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše. Svačina je nachystaná, jenom vyčistit zuby a jedu na kole 15 minut 7 kilometrů.
1: Na kole hnedka po ránu, to je takový příjemný rozproudění, si myslím.
0: Přemýšlím, jak dlouho bych těch 7 kilometrů na tom kole jel já, tak já, kdybych tu zprávu napsal, tak bych psal Michal, dvojtečka, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše, svačina nachystaná není, vyčistím si zuby a jedu na kole 145 minut 7 kilometrů. Taky tady máme ještě hlasovku od Petra.
1: Jsem s ní?
2: Dobré ráno, no. Z domu mi to trvá, než se vypakuju aspoň takových 5-10 minut. A potom si nasednu na kole a jdu do práce. Zdravím Petr z Opavy. Papa.
1: Papa, a děkujem papa, za hlasovku, děkujeme za hlasovku.
0: A opatrně na tom kole, venku už je možná trochu zima, už to je na rukavice asi. Venku je, co je?
1: Ne, že já jsem myslela, že řekneš na mikinu, jak taky někdo psal, já už jsem dneska opravdu měla mikinu ráno.
0: No, co nám to vyšlo? Tak máme tady jednoho rychlíka a to je Petr z Opavy. Ten to má za 5 minut, pak teda jde na kole, ale ostatní kolem 25-30 minut. Takže vy jste nám vlastně pomohli zjistit, jaký je takový ten republikový průměr. Hmm. Je to prostě do půl hoďky takový ideální stav, my to máme podobně. A doufám, že podobně máte i zálibu v tomhle songu, co u vás bude za malou chvíli. Global DJs, What a Feeling. A samozřejmě se stavíme i na silnicích, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
10: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte překážku na D55 se mezi 42. a 63. kilometrem ve směru na Bzenec. Bude neprůjezdný pravý pruh kvůli sečení trávy.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.

0: Feeling, Global DJs. Je 7:30, vy ladíte středeční hit rádio Snídaní šampionů a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nekaždý muž, který píše, má zájem o vztah. Podle odborníků někteří posílají ženám rozporuplné signály jen proto, aby si udrželi jejich pozornost. Důležité je proto sledovat hlavně činy, nejenom zprávy. Belgická policie zkusila na piráty silnic neobvyklý trik. U dálnice postavila atrapu policejního auta, která vypadala jako skutečná hlídka. Řada řidičů kvůli ní raději zpomalila, než zjistila, že jde o maketu. Festival Brutal Assault hlásí téměř vyprodáno. Do jaroměřské pevnosti Josefov letos dorazí přes 160 kapel a pořadatelé očekávají kolem 20 000 fanoušků. 29. ročník extrémního hudebního festivalu začne 5. srpna.
0: My jsme se tady o tom s Davidem bavili, že my jsme z východních Čech, takže my to velice dobře známe. Jasmin, Brutal Assault, slyšel jsi o tom někdy?
3: Tuhle brutalitu slyším poprvé.
0: Takhle, je to fakt brutál. Je to větší brutál než Bruntál. Já jsem si tady ukážu ukázku, já neupustím ukázku.
4: Doufám, že si je nedoved, teda.
0: Tak, ale. Já když se řekne Brutal Assault, tak si vzpomenu na příběh, který se opravdu stal. Já teda pocházejíc z východních Čech, jsem jezdíval přes Jaroměř poměrně často a i v dobu, kdy právě vedle v Josefově byl tenhle koncert, jo. A nejlepší bylo, když jsem na přechodu pouštěl borce, který tlačil vozík z Penny Marketu, který byl vedle toho kruháče, kde jsem ho pouštěl, a v tom seděli tři lidi, jo. S flaškou v ruce a říkám si, jo, vlastně on začal tenhle festák, jo, tak jo, dobrý. Tak pojďme si dát něco jemnějšího. Jasmin, co ty na to?
3: Tohle je moje dětství.
0: Taky. Michael Jackson, Black or White, nicméně vy, kdo na Brutal Assault vyrážíte, tak si to tam užijte. A užijte si tohle samozřejmě. A za malou chvíli taky Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si ještě něco o trošku jemnějšího. 6:32, Hit Radio, dobré ráno.

0: No jo, Evička a Miraj, vzpomeneš si na Hitrádiu 8 minut po půl sedmé. Přejeme hezké ráno. Kdo s námi jste okolo půl osmé, nebo býváte s námi okolo půl osmé, víte, že tady máme soutěž Rychlá pětka, no a ani dnes vás o ní samozřejmě neochudíme. Máme pro vás pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Pozor, ten pobyt není jediná věc, co vyhrajete, ačkoliv je veliká. Ale součástí výhry je taky Šumava Card, což jestli neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svýho pobytu využívat řadu dalších výhod, různých bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže opravdu nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitek plný jako výletů a nejrůznějších výhod.
0: Tohle mi Jasmin až skoro zní, že se opravdu vyplatí s námi být i o půl osmé. Kdo třeba vypínáte rádio v 7:20, tak se opravdu vyplatí ještě chvíli počkat, abyste tenhle parádní pobyt a Šumava Card vyhráli. Takže chvíli po půl osmé soutěžíme. No a za malý moment k vám letí Lady Gaga, Abrakadabra a taky opět, jak jste zvyklí, aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Jižní Moravy hlásíte překážku v Brně v opuštěné ulici na úrovni městského úřadu. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: SQTMM 6.51 na Hit Radio Metr Gym. Krásné ráno. Představte si, že jedete ve 4 ráno po okresce na Hané, ještě rozespalí ladíte rádio, Hit Radio, a najednou vám přes cestu skočí klokan. Toto se opravdu stalo. Takhle, já když o tom přemýšlím, jo, tak kdo někdy srazil nějaký zvíře autem, ví, jaká je to pecka, zajíc, liška, srnka, ale co takový klokan? Hlavně to podle mě, když jako ti skočí přes cestu klukan takhle brzo ráno, tak si říkáš, že si třeba ještě náhodou nespíš, protože jako to úplně nečekáš takový zvíře tady v našich končinách.
1: Musí to být jako velký mešuge pro tu hlavu, no, že tam najednou vidíš teda klokana.
2: Si hlavně představ tu výmluvu před šéfem v práci, že jo?
0: No jasně, to jako pokud to nemáš na videu, tak to ti nikdo neuvěří, jo.
1: Ale teďka na TikToku bylo jedno video, to je teda, není z Prostějovska, jo, to je jiný případ, ale na poli někde v Čechách byl klokan opravdu, no. A taky ten pán si myslel, že mu úplně přeskočilo, ale opravdu to byl klokan a oblítlo to internet.
2: Už jsou tady.
1: Už jsou tady.
0: No mě by zajímalo, jestli když máš havaríko u svojí pojišťovny, jestli se do toho počítá teda, když máš teda pojištění proti střetu se zvěří, jestli se do toho počítá i srážka s klokanem. Já jsem teda ty podmínky nečet, jaký tam jsou konkrétní, ale nejsem si jistý, jestli tam jsou rozepsaný ty zvířata. Schválně, jestli někdo pracujete v pojišťovně, fakt by nás upřímně zajímalo, kdyby jsme tady náhodou srazili klokana, jestli nám to teda zaplatíte, nebo ne, jo, dejte nám vědět. My vám dáváme další hity, Lenny, Hello a do sedmé, než vám David dá další zprávy.
2: To bude pod takovou tou hvězdičkou, nevstavuje se na klokany.
0: Na klokany, taky šabuzí, bar song, krásné ráno z Hit Radio.

0: Song. A tohle je středeční Hit Radio 6.58, hezké ráno. V České republice sem tam na silnici potkáme toulavý klokany, naposledy nahané, a zajímalo nás, jak by se k tomu postavila pojišťovna. Píše třeba Patrik: ahoj, v pojišťovně sice nedělám, ale mám story, kdy nám navsi překousala kůna kabely. Dle likvidátora a definice pojišťovny rovná se střet se zvěří, ale hvězdička nevztahuje se na poškození elektroinstalace. Takže hezky za svoje.
1: Těch hvězdiček tam bude asi dost.
0: Hodně, no, taky píše Marcela: ahoj všem z Chomutova. Tak klokan na poli, silnici a tak už pro nás není novinka, aspoň tady u nás.
1: A kde se berou teda, jako to utečou od někud, jako no, z nějaký rezervace?
0: Z Austrálie, ne, to je normálně.
1: Přiběhnou,
0: ne. Ale co jsme tady našli, tak oni jsou takové dva pojmy, jo? Střet se zvěří a střet se zvířetem. A tady nastává taková ta pravá slovíčková zábava, jo? Protože zvěř, když jsi připojištěná nebo pojištěná na zvěř, tak to jsou ta myslivecká, divoká a srnky, divočáci, zajíci, jeleni. A zvíře je domácí, hospodářské nebo exotické zvíře.
1: Takže nejlepší to znamená, mít obojí, jako.
0: Pokud trefíš klokana a máš pojištění na zvěř,
1: tak nic, seš pytli.
0: Tak nic. Takže je možná na čase zkontrolovat, na co jsme teda pojištěný. Já jsem si vzpomněl na ten ohraný, odsepaný vtip, ne? Jak ten borec zajede do toho rybníka, ne? A teďka hlásí pojišťovnu, že teda má rozbitý auto. Říká: a co jste srazil? No rybu. Davide, zasměj se.
2: Pojďme na zprávy.
0: Tak pojďme na zprávy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé víry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radio.

0: Media.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. 2/5 Čechů se obávají, že přijdou o práci. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM mezi lidmi v produktivním věku. 9 z 10 dotazovaných by kvůli zaměstnání bylo ochotných změnit obor a více než polovina by přijala i nižší mzdu. Naopak za prací do jiného kraje by se přestěhovala jen zhruba třetina lidí. Přestože nezaměstnanost meziročně vzrostla, obavy ze ztráty zaměstnání jsou o něco menší než před rokem. Francie zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Poslanci schválili zákon, podle kterého budou mladší děti potřebovat k používání sociálních sítí výjimku nebo přístup vůbec nedostanou. Cílem je lépe chránit jejich psychické zdraví a omezit rizika spojená s online prostředím. Francie se tak stává první evropskou zemí, která podobné pravidlo zavádí. Nový zákon by měl začít platit už letos v září. Válka s Íránem už Spojené státy vyšla na téměř 800 miliard korun. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že dosavadní náklady dosáhly 37,5 miliardy dolarů. Zároveň upozornilo, že armáda bude potřebovat další finance. Peníze směřují hlavně na vojenské operace, techniku i podporu jednotek. Výši nákladů ministerstvo představilo při jednání s americkými zákonodárci. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dobrá zpráva přišla z brněnské zoologické zahrady. Na mnější horu se vrátil uprchlý jeřáb daurský. Podařilo se ho odchytit a znovu ho tak můžeme vidět ve spodní části zahrady. Zoologická zahrada pátrala po asi metr vysokém šedobílém ptáku od středy a o pomoc žádala také veřejnost. Nakonec jí skutečně pomohla stěhovací služba. Docela slunečná bude středa v Brně a na jihu Moravy. Zejména na večer ale mraku přibude. Teploměr ukáže nejvýš 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, jeskou středu.
0: Snídaně šampionů.
4: Já bych chtěl takhle z kraje 7 hodiny říct, že největší šampion je tady David.
6: Díky, proč?
4: Protože ty jsi zvládnul zprávy i přesto, že jsem ti do očí pustil slunce. Já jenom, abychom vysvětlili, jo. Tady David vždycky si sedne ráno a já tady zatáhnu roletu, protože se tady odráží slunce od protějšího okna, jo. A teďka si říkám, tak už je zataženo, tak já to vyroluju, ať tady nemáme zbytečně tmu. A já to roluju a dobrý, otočím se na Davida a celý osvícený, ne? Tak jsem to zase zaroval zpátky, takže ty jsi nehnul brvou, ale.
6: Já jsem si jenom říkal, co to pro boha dělá.
4: To fotí. Takže jsme to zvládli a jsme rádi, že i vy zvládáte středeční ráno s námi. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, tím začíná další hodina. Pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: Jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu, troufnu si říct, Justin Timberlake v 7.08.
1: Když nám volá neznámý číslo, tak většina z nás už tak nějak automaticky čeká, že se ozve někdo s výhodným tarifem nebo s nějakou levnější elektřinou. A jedna paní už toho měla evidentně dost. Zavolala jí telemarketingová operátorka, chtěla jí něco nabídnout. No a ta paní jako mohla říct, že nemá zájem a prostě zavěsit, ale ona si vymyslela hlášku, kterou podle mě nepokrývá jako žádný školení nějakých operátorů. Ta paní řekla, a to je bizár bizárů, že právě zabila svého manžela. Všude kolem je krev a opravdu teď jako nemá čas.
0: A počkej, co udělala ta operátorka teda?
1: To tak to co by udělat měla. Zavolala na policii, že jo, ta vyjela na místo, zjistila, že žádný teda zabití se tam nekonalo, ale byl to takový jako originální způsob rozhodně, jak ukončit tenhle ten hovor.
0: Pravděpodobně teda operátorka, která volala, tak byla Češka, protože já kdybych tady ten zkusil na toho borce, co mi volá, jo, a má takový přizvuk, že potřebuju účet vaše a bankovnictví a tohle, tak si myslím, že by asi toho policii nezavolal. A ještě by mi vynadal, to jsme tady řešili, jo. Takže mě by zajímalo, jestli jako vy třeba jako máte vlastně vůbec trpělivost na tady ty jako operátory, když vám volají. Jo. Já teda přiznám se, já jsem úplně přestal brát cizí čísla. Nastavil jsem si automatickou odpověď, nemohu hovořit prosím SMS, protože mě v poslední době pořád volají z různých čísel, nějaký takovýhle pochybný jako no, prodejci, jo. Jak to máte vy?
2: Já okamžitě pokládám.
1: Jo?
2: Zájem.
1: Tohle to nastavený nemám tu SMSku, já si googlím ty čísla a kolikrát zjistím, že to je naopak něco dobrýho a že Ježíš Maria, to jsem blbá, to bych jako měla vzít. Aha. Ale jinak, když už se mi teda někdo dovolá takovejhle a zvednu mu to, tak záleží na náladě. Někdy jako jo, jsem slušná, nebo vždycky jsem slušná, jo, ale prostě někdy. Někdy řeknu vyloženě hnedka z kraje, že ne, že nemám čas a naschledanou. A někdy si jako vyslechnu a pak řeknu, že u mě to opravdu tohle neprojde, něco už mám a naschle.
0: Já ti v tomhle naprosto rozumím, není to tak dlouho, kdy mi v pátek odpoledne, to je důležitý dodat, v pátek odpoledne samozřejmě, že jo, po práci, tak mi volala paní od mýho operátora, že by mi chtěla nabídnout internetový tarif, tohle na doma, nějaký lepší a tohle, říkám, no a tak to mě zajímá. A vlastně jsme se dohodli a teďka mám super balíček, vlastně ještě levnější a mnohem víc věcí v tom najednou, jenom proto, že jsem jí teda nevypakoval, neodpálkoval a bylo to proto, že to bylo v pátek odpoledne. Volat mi v pondělí dopoledne někdo, tak to pokládáš, jo? Takhle mám i třeba 10 let pojištění od svojí banky, platím asi 90 Kč měsíčně pojištění osobních věcí a taky mě paní chytla, pamatuju si, bylo venku hezky, takže je to opravdu o té náladě, jo?
1: Tak jak to máte vy, naši posluchači? Číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, jestli máte nervy na telemarketéry, na operátory a jak s nima nakládáte.
0: Hoďte nám to sem jako hlasovku, no. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi, anebo SMS-kou a my k vám házíme další hity. Alexander Sten, mistr Saxobeat, 7 hodin, 11 minut, Michal, Jasmin, David s vámi. Krásné ráno!

0: čtvrt na osm. Dvě minuty navrch hladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno.
1: Měli jsme tady příběh ženy, kterou nebavila telemarketingová operátorka a místo toho, aby jí buď zavěsila nebo řekla děkuju, nemám zájem, tak si vymyslela celkem bizarní výmluvu, a to sice, že právě zabila svého manžela, že je všude kolem krev a že opravdu teďka nemá čas. A my jsme se ptali, jak odpálkováváte eventuálně takovýhle lidi vy?
0: Přišla hromada zpráv, opravdu hromada. Třeba Matěj Schocně píše, ahoj, já osobně tyto obchodníky většinou odpálkuju, takže čirou náhodou vždy nabízím stejné služby jen pod jinou firmou.
1: Mm-hmm, to je chytrý.
0: Taky píše Verča, jsem na home office a nemám si s kým popovídat, tak jsem za takové telefonáty ráda a ráda si s nimi pokecám. Málo kdy něco koupím, jedině knihy, krásný den. To si myslím, že jsou nadšený, ty telemarketéři teda. A to je zase Verunka, ta si zase nic nekoupí. Tak taky tady máme hlasovku od, je podepsána jako Zelí tady na WhatsAppu, tak pojďme na to.
2: Ahoj, no tak jasně, jak když, jo, podle nálady, podle všeho, ale často to vemu a prostě jim vysvětlím, že jako kde jste vzali moje telefonní číslo. Víte o tom, že telefonní číslo je v rámci GDPR stejný jako rodný číslo a oni většinou pak už nevědí moc, na co na to mají reagovat. A jednou mi teda volal pán, a to jsem byla v nějaký dobrý náladě, protože zeptal se mě, kolik mi je, protože dělá nějaký průzkum jenom s lidmi starší 18 let, takže jsem mu řekla takovým trošku mladším hlasem, tak to nevím, kde jste na mě vzal číslo, ale mě ještě 18 nebylo. No, takže asi takhle.
0: To je docela dobrý trik, takže podle mě lidi, kteří chtějí někoho starší 18
1: můžu
0: let...
1: Můžu dát trošku níž? Víš, Ludmila. Hlásím se jako pohřební služba, nebo nechám vypovídat a řeknu, že jsem nesvéprávná a jestli budeme v hovoru pokračovat.
0: To je skvělý. Jindřiška píše, dobré ráno, pokud se chci volajícího rychle zbavit, tak zabírá hláška a nevadí, že mi není 18. Můžeš to říct s tím hlasem, Jasmin?
1: A nevadí, že mi není 18.
0: Strašně.
1: Přeji vám dobré ráno, Hit Radio. Docela dobře funguje věta, mě nic nenabízejte, já mám za týden nástup trestu. Mimochodem, zlato, co máš na sobě? Jo, takhle. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli je na druhé straně operátor nebo operátorka.
0: Já se těším, až mi bude volat ten borec, ten Ukrajinec, nebo co to je. Řeknu, zlato, co máš na sobě. Hele, děkujeme. Tak tohle si uložte. Zlato, co máš na sobě a nevadí, že mi není 18, je perfektní věc, jak odpalkovat tady ty otravní telemarketéry. Juanes, černá košile, La Camisa Nera, 7 hodin 20 minut. Hezké ráno z Hit Radio.

0: Yes. La camisa nera. Tohle je Hit Radio 7.23. Za malou chvíli tahle novota ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. Taky se mrkneme na silnice, dáme aktuální dopravu, no a samozřejmě bude soutěž Rychlá pětka z Šumava kart, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz
7: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase Suerského hradiště na Brno před Holubicemi probíhají práce na silnici.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio City Brno.

0: Jiřích Půlnoční, Jiřích Krištof, Dominik Kaláč a 7.32. Posloucháte středeční Hit Radio, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Legendární Wayne Rooney skritizoval poločasovou show finále mistrovství světa. Bývalý anglický reprezentant řekl během přenosu BBC, že vystoupení hvězd jako Madonna nebo Justin Bieber byla pro něj hrůza. Přiznal, že místo show chtěl co nejrychleji zpátky sledovat fotbal. Německé železnice chystají zákaz alkoholu na všech nádražích. Opatření má začít platit ještě letos na více než 5000 stanicích po celé zemi. Důvodem je rostoucí počet útoků na zaměstnance drah, za kterými často stojí opilí cestující. 95-letý Novozélanďan se stal nejstarším aktivním vodním lyžařem na světě. Brian Murray jezdí na vodních lyžích už od roku 1955 a ani ve vysokém věku s nimi nepřestal. Jeho výkon teď oficiálně potvrdila Guinnessova kniha rekordů.
0: V 95 bejt takhle aktivní, jo.
2: A ty si v 35 neustále stěžuješ, že ti něco bolí.
0: Takže mám ještě 60 let na to se naučit jezdit na téhle věci, jo. Já teda shodou okolností, já s tou tak trošku vnitřně jako směl a dost moc vidím, já jsem se včera asi po 25 letech celotělově protáhnul. Celotělový protažení jsme dali a zjistil jsem, že jsem extrémně zkrácený.
3: To je ostuda po takový době teda.
2: Dotknete se zemne, ale máme tady jednu velkou výzvu.
0: Výzva. Tak do kolika ti týdnu nebo měsíců to zvládneme se dotknout teda celou plochou dlaně země?
3: Jen vy dva?
2: Ne, já se ty dotknu, taky samozřejmě.
3: Já
2: taky.
3: Se dotknu prstama, takže chceme celou teda...
0: Chceme dlaň.
3: Jo.
0: Chceme dlaň. Tak co je dneska? 22. července?
2: Tak dokonce srpna.
0: Dokonce prázdnin.
2: Dobře, no, no tak to je to stejný.
0: Dokonce prázdnin. Je to tady zadokumentovaný na videu, takže na konci prázdnin se dotkneme dlaní země. Au.
2: Jenom teď to bolí ta představa.
0: Už teď to bolí.
3: Jako mě a Davidovi vlastně věřím, ale třeba ty nás můžeš jenom překvapit. My můžeme zklamat.
2: Ty nemáš co ztratit.
0: Já nemám co ztratit. Tak já se budu snažit překvapit nejenom vás dva, ale i vás všechny, kdo jste u rádia, jestli to teda někoho zajímá. Co by vás ale mohlo zajímat, je tady rychlá pětka z Šumava Kart. Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Magnetit Hotel Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: s David Guetta, Kid Cudi. 7.38, tohle je Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A skvělý memories si budete moct odvést z Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. Dneska soutěžíte o pobyt právě v tomto wellness hotelu.
2: Součástí výhry není jenom ten pobyt, ale také Šumava Card, což je projekt, díky kterému během toho pobytu získáváte další výhody, taky bonusy u zapojených partnerů, takže vyhráváte opravdu kompletní zážitkový pobyt, plný výletu.
0: A s námi ve vysílání je Radek z Prahy. Radku, hezké ráno.
3: Ahoj, tady David.
0: Vy jste říkal, Radek ne, fakt.
3: Ne,
2: tak dejme, zdravíme.
0: Tak promiň, já tady mám napsáno Radek, tak Davide, promiň.
4: To vůbec nevím, Radek, se David, bavili, to zní stejně, víš.
0: No jasně.
3: Tak první chyba je hotová.
0: To je jedno, ale ať seš David nebo Radek, tak pojďme soutěžit, jdeme na to.
3: Jo, Petr nebo Pavel.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém moři se koupeme, když jedeme do Chorvatska?
3: Středozemní.
4: No, jo, můžeme uznat.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ze které zeleniny se vyrábí kečup?
3: Rajče.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který hudební nástroj má 88 kláves?
3: Klavír?
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Radku, jak se říká pevnému skupenství vody?
3: Led.
0: Mm-hmm. A poslední otázka, Davide.
2: Kde leží Šumava? Na jihu nebo na severu Čech?
3: Na jihu.
0: Jasně. Davide, je to tvoje. Pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě, k tomu Šumava Card, je to tvý.
3: No, paráda.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkuju moc.
0: Tak jsme to zvládli, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti pokonil jméno, Davide.
3: Tak, ne, tak asi mi nebylo rozumět, to nebude to
2: je vina. Ne, no, takhle, je to jeho vina.
0: David a Radek, jako kdyby to znělo aspoň podobně, jo? Tak Davide, krásný den přejeme, všechno posíláme, užij si wellness a zase se někdy na Hitrádiu budeme těšit. Ahoj.
3: Taky krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.

0: Pink, Hit Radio 7.44, hezké ráno. Podle posledního průzkumu víc jak 65% posluchačů ladí rádio v autě, na cestách.
1: To bych skoro čekal, že bude víc teda.
0: Docela velký číslo, je to víc jak 65, takže tam vás máme nejvíc, kdo nás posloucháte v autě, tak díky za svezení a musíme teda říct, když se tady rozhlídneme okolo sebe, tak moc pěkný, to tady máte, Alcantara. Jak vám to tady voní? No a vy byste potřeboval uklidit za sedačkou spolujezdce, to se nám moc nelíbí. Tak děkujeme za svezení Katy Perry, Firework za malou chvíli na cesty. No a samozřejmě vám řidičům poradíme, jak to ve středu ráno jezdí, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Jižní Moravy hlásíte překážku v provozu na příjezdu do Pohořelic od Znojma. Stojí porouchané osobní auto, dejte pozor a moc to tam nehoňte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle je Taylor. Taky Swift v 7.57, dobré ránko.
1: Když si někdo řekne, že by jednou chtěl velkou rodinu, tak to většinou nemyslí tak, že by to chtěl od toho čápa doručit jako v jednom balíčku naraz. Jo? Většinou to chcete tak postupně časem.
2: Což... Zase zaplatíš větší poštovný, když to máš rozdělený.
0: Balík do ruky.
1: Což není ale případ z Austrálie. Tam se teďka narodili jednovaječný čtyřčata.
0: Ne.
1: Což je jakoby halus, že to jsou čtyřčata. Do toho to jsou všechno ženy. Ne. Takže teďka tam máš prostě pět žen i s tou manželkou, Michale. Že jo?
0: Kriste, no.
1: Šance na něco takového je prej 1 to 15 milionů. Takže velká rarita.
0: To je větší pravděpodobnost, že tě trefí blesk, jako než tohle, ne?
2: Že vyhraješ loterii třeba.
0: Ty, ale ty musíš řešit teda všechno čtyřikrát, jo? Čtyřikrát, já nevím, svatbu, nejvíce teďka už je asi pubertu, pravděpodobně.
1: To je rozhodně. Pak první problémky, přesně řešení hnedka čtyřikrát. Co je ale. No
0: co mě, jako já jsem si představil, když si třeba, jestli se ta žena nenechala dopředu říct pohlaví, jo, tak u toho porodu. Tak gratuluju, je to holčička. A ještě jedna. A ještě jedna. A do čtvrtice. Možná z uší se tahejte.
1: A prosím vás, ne do čtvrtice, ale do, jak se to říká, osmice?
0: Cože, počkej.
1: No, protože oni, tyhle ty chudáci a zároveň boháči, ono je to hezký, že jo. Mají doma už jedny čtyřčata.
0: Ne.
1: Ano.
0: Takže jich... Do osmice, to tam neexistuje, tak ten termín ne.
1: Taky jsem to neslyšela.
0: No tak jako takhle, ty jsi říkala, že jsou z Austrálie, je to teda postavený na hlavu, na tom se shodneme, jo. Ale přijde mi, že rodiče makají na klapzubový 11, takže ještě trojčata teda čekají tu mamku, jo. Je to tak.
2: Takhle jim chybí útok.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: It's Hozier.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy letos dál rostou, ale pomalejším tempem. Soukromé firmy přidaly zaměstnancům v průměru přes 4%, což je víc, než kolik činí současná inflace. Lidé si tak za své výplaty mohou koupit o něco více než před rokem. Podle odborníků už firmy nepřidávají plošně jako během vysoké inflace, stále ale musí nabízet konkurenceschopné mzdy. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce. V Argentině padl uprostřed zimy neobvyklý teplotní rekord. Ve městě Salta teplota v noci neklesla pod 26 stupňů, což je nejteplejší noc od začátku měření. Na jižní polokouli přitom právě vrcholí zima a běžně tam v noci bývá kolem nuly. Nový rekord překonal dosavadní maximum o skoro 4 stupně.

0: Elektromobily jsou v Německu poprvé nejprodávanější. V červnu se staly vůbec nejžádanějším typem nových osobních aut na tamním trhu. Do provozu tak přibylo skoro 300 tisíc nových vozů a čistě elektromobily poprvé předstihly všechny ostatní pohony. Naftové vozy i plug-in hybridy tvořily shodně zhruba 11% nových registrací. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Brněnská fotbalová zbrojovka si v nastávající prvoligové sezóně neklade přehnané cíle. Po návratu do nejvyšší české soutěže se chce mezi elitou hlavně zabydlet.
2: Dneska jakoby do té ligy vstupujeme jako s velkým respektem a s velkou pokorou, protože ta liga je kvalitní, je těžká, jo, jsou tam zavedený týmy.
1: Výkonný ředitel Jiří Sabou dodal, že úspěchem by bylo umístění nad 10. příčkou prvoligové tabulky. V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme docela slunečnou středu, zejména na večer, ale mraku přibude. Naměříme nejvýš 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: platformách.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Čau, čau, čau.
1: Hezkou středu vám všem.
4: Rozjíždíme poslední třetinu dnešní snídaně a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
1: Je středa, jsme v půlce týdne, tak jsme si řekli, že je čas na nějakou dobrou zprávu a tahle je teda sakra dobrá. Prej jeden lenivej den v týdnu může prospět vašemu zdraví. Takže si to musíte naordinovat.
4: No, tak to není problém. Když si jich dáš třeba pět, tak to je pětkrát víc jako lepší teda. Je to tak.
1: Zdraví jako
4: sedí to, sedí to. Tak to je tip pro vás. Činasky 1970, to je další muzika, kterou se rozhodně užijete. Tak hezké ráno z Hit Radio.
0: Hit Radio City Brno.

0: 8 hodin 10 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Představte si, že jdete do nemocnice s kotníkem a probudíte se s pusou plnou gázy a bez moudráku. Tohle je příběh z Francie. 17-letá holka šla na běžný zákrok s kotníkem, ale protože tak trochu v nemocnici to popletli, zaměnili pacienty, tak jí pod narkózu vytrhli všechny 4 zdraví zuby moudrosti.
1: To je strašný. Takže ty jdeš do nemocnice s nějakou nepříjemností a odejdeš ještě jako jinou.
0: No tady vlastně u toho platí, jak se říká, nebo používáme to asi všichni, dvakrát měř a jednou řeš. Tady si myslím. Ale zase vlastně jako docela ještě v pohodě, jo. Představte si, že by si ji spletli s někým, kdo si třeba šel změnit pohlaví, což je v dnešní době velký riziko, jo. Tak moudrák je ještě dobrý. Jako představ si, že se probudíš, Jasmin, asi chlap. Co bys dělala?
1: Opravdu netuším, jsem ráda, že to řešit nemusím. A že se mi ani nic takového v životě jako nestalo, vám jo? Nějaký takovýhle bizár?
0: Mně osobně ne, Davide, tobě?
2: Mě taky ne, ale moje sestřenka šla do nemocnice s problémy s pravým kolenem. Aha. Něco z vazama měla a normálně jí otevřeli to levý.
0: Aj. No to je problém tady s těma párovejma věcma, párovejma orgánama, že jo? Že z tvýho pohledu to je na levý straně, nebo a z doktoru na pravý a teďka co, no? No nicméně ta nemocnice přiznala pochybení a případy teďka, případ řeší úřady a uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Mě zajímá, co naši posluchači, jestli teda jim se nějaký takovýhle bizár, nebo ani nemusí to být bizár, že jo, ale něco takového stalo, kdy teda pochybili lékaři a přišli jste s něčím, ale oni vám provedli něco jiného.
0: Jestli vám prostě něco spletli a pomotali, jo. Případně pokud jste lékař, klidně se nám přiznejte. Taky. Hlasovku můžete posílat přes WhatsApp na 777 937 777. Nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Od nás teď k vám další hity Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a taky tohle Alan Walker a Tommy Narket, Dark Side. 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: 9, Neil Diamond, Two Friends, tohle je středeční Hit Radio, hezké ráno. Měli jsme tady příběh, 17-letá dívka ve Francii šla na obyčejný zákrok s chodníkem, ale kvůli záměně pacientů jí lékaři pod narkózou vytrhli všechny 4 moudráky. Tak jsme se dostali do debaty, diskuze, jestli se někdy vám něco podobného stalo v českém zdravotnictví.
1: Martina píše, ahoj, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínají 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Tak to mi někdo říct, tak já vůbec, já prostě koukám jak péno stašky, chleba stašky teda, co se to říká. To je jedno.
0: Nevím, co ti kouká stežky, ale péro to asi chleba to bude.
2: Ona to říká, no tak já zas půjdu, jo, nebo jak to dohráli.
0: A jak to dopadlo? Takhle asi žije, když píše, ne?
1: Asi žije.
0: Taky píše Ivča. Můj muž šel na vytažení nejdelšího šroubu z kotníku a lékař vytáhl jiný. A tomu jen umrtvil kotník, takže vše vnímal. Takže mu ten šroub tam dá zpět a vytáhne si na tuž ten správný. Naštěstí přišel primář, který ho i operoval a ten už to dal dokupy. Jo, a zrovna neměli vrtačku, takže šroubovákem. A to, že i tak vše člověk trochu cítí a zejména tu kost, to bylo z vyprávění na mě dost. To píše Ivča, jo.
1: Ona tam rýmovala na konci.
0: Jo, mě baví, že teda šel na vytažení šroubu z kotníku a že vytáhli jiný, takže asi měl v sobě víc šroubu, tak...
1: Zřejmě.
0: Asi pracuje v železářství.
1: Jaruš, dobrý den. Mně osobně ne, ale sestře vyvrtal školní zubař zdravý zub. On ten školní zubař byl fakt strašný. Nebyla chudák jediná. No tak to má.
0: Počkej, školní zubaře vlastně.
1: Počkej, to my jsme neměli?
0: No my jsme měli. A to byli sadisti. To byli sadisti. Školní zubař. My jsme měli školní zubaře, ale k němu nikdo nechtěl.
1: No tak to ty chápu, bláho. Když to čtu tady.
0: No jasně, no. A já vím, že on vrtal tak jako zdravý zuby, no. On prostě si to chtěl. Podle mě to, on byl na praxi v té škole.
1: Karolíne píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
0: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
0: Tak asi si všimnej, že v tobě zůstalo dítě. Ne. Takže nástroj, pane bože. Takže to...

0: nakonec dopočít, ale představ si, to je stejný, já nevím, když to třeba přebereme na automechanik, jo. Já teda mám takovou zkušenost, že když jsem vždycky něco se snažil opravit, nemyslím auto, ale cokoliv, tak mi vždycky třeba jeden šroubek zbyl, jo. A vím si, že se to takhle stane, že ti teda zjistí, že ti chybí třeba, nevím, skalpel. Říkáš, sakra, kde je?
1: No,
0: on se někde objeví, no.
2: Láďo, neviděl jsi můj mobil?
0: Prozvoň mě. Taky píše Simona, dobré ráno, nám se teda nestalo, že by operovali něco jiného, ale jednou mě vyděsili, když jsem byla se synem na rentgenu a otočili snímek, řekli nám, že syn má zrcadlově otočené orgány. Naštěstí po ultrazvuku jsme zjistili, že ještě v pořádku a že nám jenom otočili snímek. Zpočátku nás to ale vyděsilo.
1: Pane bože, to jsou historky, no děkujeme za ně.
0: Já teda věřím, že i vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, že vás to pobavilo, že jste se v tom možná trošku postali. To je skvělý, ještě, že my tady nikoho neoperujeme, že se nemůžeme splíst. My tady můžeme použít jenom hity a ty jsou skvělý. Co vás zabaví? Avril Lavigne, Complicated, taky Kamrad Be Mine, to všechno na Hit Rádiu. Za chvíli a taky doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Je přesně 8:30. Dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: FIFA potvrdila pořadatele dvou dalších fotbalových šampionátů. Mistrovství světa v roce 2030 uspořádají společně Maroko, Portugalsko a Španělsko. Turnaj se navíc symbolicky rozehraje i v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. O 4 roky později potom bude světový šampionát hostit Saúdská Arábie. Do Česka míří nové světové obchodní řetězce. Čeští zákazníci se mohou těšit na nové drogérie, restaurace i obchody s levným zbožím. Podle odborníků je český trh pro zahraniční značky stále velmi atraktivní, problémem ale zůstává nedostatek volných prostor v obchodních centrech. Gangnam Style překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí. Hit jihokorejského zpěváka Psáje je prvním K-popovým videoklipem, kterému se to podařilo. I 14 let po vydání navíc stále patří mezi 10 nejsledovanějších videí na celé platformě.
0: Takhle, kdybyste náhodou Gangnam Style neznali, což nepředpokládáme, tak zní to takhle.
3: Opan Gangnam Style!
0: A to je ten tanec, že jo?
4: Jaký jste na to měli názor, když to vyšlo?
5: Furt stejný.
0: Asi stejný. Ale tak nikomu se to třeba líbí, že jo? Je to takový trhlý, jako šest, takhle. Asi, když to máš 6 miliard přehrání, tak to asi něco znamená, no. A teďka si říkám, no, samozřejmě mezi našimi posluchači jsou ti, kterým se líbí Gangnam Style, že by se to rádi pustili, když to hraje. Ale já tady měl Shaggyho Bombastic, no. Tak co z toho dáme? Tohle anebo?
5: No, to je dost podobný.
0: Já bych to nechal na našich posluchačích, že bychom mohli udělat takovou výběr. Můžete udělat výběr vy. Zavolejte nám 800 937 937 a vyberte prosím vás jeden song. Kdo bude první, tak má to právo vybrat písničku, která bude hrát.
5: Takový jukebox.
0: Ano, budeme jukebox. Čekáme, až to tady bude zvonit, jestli někdo zavolá teda.
4: Tak já když tak půjdu za dveře a zavolám.
0: Hele, už někdo volá. Dobré ráno, snídaní šampionu. Kdo na druhé straně?
6: Tady Tomáš, ahoj.
4: Ahoj Tomáši,
0: tak Shaggy anebo Gangnam Style?
6: To je těžší Shaggy.
0: Shaggy. A máš k němu nějaký osobní vztah, nebo takhle, jinak, proč se ti nelíbí Gangnam Style, když se to 6 miliardám lidem líbí?
6: Protože nejsem blázen jako těch 6 miliard.
0: No, ale tebe jsme tady potřebovali. Ještě nám řekni, kam míříš, co tě dneska čeká, než se rozloučíme a pustíme teda Shaggyho.
6: Tak jedu z Chomutova na Kladno, jdu pracovat a čeká mi pracovní den stejně jako vás,
0: no, nám
6: ale
0: to...
6: se skvělým rádiem, takže jako my...
0: Ale nám to končí za půl hodiny. Ale hele, děkujeme za hovor. Zvládni to na cestách opatrně, zvládni to v práci a teda Shaggy Bombastic letí k tobě a ty jsi taky bombastic, že jsi nám to pomohl vybrat. Tak jestli ráno. Ahoj.

0: 8.40, Hit Radio, Rose, Bruno Mars, dobré ráno. Je tady jedna věc, která je často jedním velkým strašákem, a to jsou šediny. Mě by zajímalo, kolik z vás už našlo první šedivé vlasy. Ty nějaký máš, Jasmin, nebo se ti to ještě netýká v tvých 26 letech?
1: 27, ale děkuju.
0: 27 letech.
1: Zatím netýká.
0: Mhm.
1: Tebe jo? Tebe
0: no
1: jo?
0: Tak mně se to, nebo možná bych to teďka mohl brát o tebe jako pochvalu, jako lichotku teda, ale nebo jako urážku, protože ty sama moc dobře víš, že mám pár šedivých vlasů. Já jsem se totiž včera dozvěděl, že jich mám víc, než jsem si myslel, protože já si normálně jakoby na té temeno hlavy, nebo prostě nahoru na hlavu nevidím, a bylo mi včera řečeno, že tam mám docela dost šedivých vlasů, jo. Ale pozor, není možná důvod panikařit. Šediny jsou totiž prý nový blond, jo? Je to symbol sebevědomí, autenticity a taky toho, že nemáte potřebu hrát si na o 10 let mladší.
1: A to se mi přesně líbí. Já se třeba šedin vůbec nedivím a přála bych si jednou stárnout.
0: Nedivíš nebo nebojíš?
1: Nebojím, pardon. Přála bych si jednou stárnout s grácí, i když říkám, 27 se to asi zatím říká jako snadno, ale mně se to opravdu líbí a třeba moje kadeřnice už pomalu 10 let tady razí v Česku takzvanou šedivou revoluci, kdy opravdu jako když se objeví ty první šediny, tak říká těm klientkám, ať je přiznají, naopak, nemají s tím do budoucna problémy furt to jako malovat. Asi. A to dávat si tam pak ve stáří ty růžový a fialový barvy, furt se o to starat. Prostě to přiznáš a můžeš to mít i obarvený, ale tak si to fakt s těma přiznanýma šedinama. A mně se to strašně líbí teda.
0: Tady přišla SMS, akorát Kuba, 36 let, čupřina nad čelem protkaná stříbrem, lehce.
1: Lehce.
0: Lehce. No, mě by strašně zajímalo, jak třeba já budu vypadat, až budu šedivý. A zajímalo by mě, jestli budu v té kategorii chlapů, který to budou barvit, takže si myslím, že asi jo. A nebo jestli to jako nechám na volno.
1: V dnešní době AI to není tak těžký zjistit, to ti můžeme udělat fotečku, jak budeš vypadat, že jo? Šedivej.
0: Počkej, ale tak to asi v reálu, když půjdu po ulici, tak to lidi jako uvidí, ne? Že jsem šedivej, nebo...
1: Že tebe by to zajímalo,
0: jo,
1: si říkal.
0: Jo, to je vlastně, jo, už to chápu, no. No tak, jestli máte nějaký šediny, netrapte se tím. Takhle, kadeřníci tomu říkají stříbrný melír a peněženka tomu říká předčasný důchod. A my tomuhle říkáme hity September, Cry for you, za malou chvíli taky Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky.
10: Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
11: Hit Radio.

0: September v 8.53. Tohle je středeční Hit Radio. Dobré ránko.
1: Pokud máte nějaký super zážitek z kempování, který my tady řešíme už celý týden, tak nám ho prosím vás napište na náš web, protože můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Na produkty máte navíc doživotní záruku a musím říct, že to mají maximálně promyšlený ty detaily a opravdu jako peckový materiály.
0: No a my tady každé ráno čteme jeden z příběhů a pro inspiraci třeba a tenhle příběh nám poslala Martina. Na kempech Krištof Kemp jsme si postavili stan až vzadu u plotu, okolo kterého tekl potůček. Mysleli jsme si, že tam budeme mít klid a nikdo okolo nás nebude courat. Měli jsme sebou malou dceru, takže jsme o nějaký uchání do rána úplně nestáli. To by asi dobře fungovalo, ale stalo se, že kemp nestačil a proto ho zvětšili právě na další louku za naším potůčkem, přes který udělali lávku právě u našeho stanu. Tudíž noc probíhala tak, že kdokoliv šel okolo a že tam byl zčista jasna provoz velký, tak zařval: Bacha, potůček! Pozor, lávka, bacha, tady je lávka. Sem tam se někdo vykoupal, takže další, halo. Už jsme se tomu jenom smáli a vlastně na to dodnes se smíchem vzpomínáme. A pokud vidíme lávku, tak je to naprosto jasný. Je to zhruba 14 let.
1: Takže takovýhle příběh zažila Martina. Jestli byste zažili něco podobného, nějaký další takovýhle skvosty, tak nám určitě dejte vědět.
0: Na web hitradio.cz a my v pátek vylosujeme ve snídaní šampionu jednoho z vás, kdo, jak bylo řečeno, vyhraje poukaz v hodnotě 7000 korun na značku Peak Design od 4camping.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Bylo to s váma krásný, děkujeme za všechny dnešní zprávy, reakce. My jsme se díky vám strašně moc nasmáli, tak doufáme, že i vy.
1: Kdybyste se chtěli pobavit zpětně, tak budete moc, a to díky podcastu Snídaní šampionů. Ten během dne najdete na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tam hledejte podcast Snídaní šampionů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Teď už vás dáváme do rukou našim dalším skvělým kolegům. Muzika nachystaná a my se těšíme zítra.
0: Šest, ahoj.
1: Ahoj.
3: A my děkujeme za slovo a právě teď necelou minutku a půl před 9:00 vás od mikrofonu Hit Radio City Brno zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte v tuto chvíli na trase z Brna do ochozu u Brna na rozcestí u odbočky ke Kaprálovu mlýnu. Probíhá vyproštění nákladního auta po nehodě. Projíždí se Kyvadlově s kratší kolonou, počítejte v obou směrech. Další problémy jsou na D2 na 11,5 km ve směru z Brna na Bratislavu. Tady stojí porouchané nákladní auto, tak dbejte zvýšené opatrnosti. Jinak by to mělo být všechno. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
3: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Organizace a účast na nepovolených tanečních párty se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky vězení. Francouzský parlament v úterý pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů. No a anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.
8: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí teploty okolo 19 stupňů Celsia, máme skoro jasnou oblohu a podobné počasí bude trvat během celého dnešního dne, s tím, že odpolední maxima vyšplhají až na nějakých 25.
2: Hit Radio City Brno.
8: Startuje středeční dopoledne na Hit Radio City Brno. Ondra Blaho vám přeje krásný den a rovnou posílám kapelu Coldplay.

bývalý herec, britský sex symbol. A ještě mu to hezky zpívá. Strašný. To byl Hugh Grant s Hayley Bennett v písni Way Back Into Love, ale dost bylo závisti. Krásné dobré dopoledne všem, kteří i ve středu 22. července ladí Hit Radio City Brno. A začínáme, jak je naším dobrým zvykem, skvělou zprávou. A jestliže jsem vás včera zval hned několikrát na Znojemsko, dneska vyrazíme do Mikulova. Já tam mám několik kamarádů, jezdí tam velmi často, ale úplně mi uniklo, že na Kozím hrádku proběhla revitalizace. A podle fotek to vypadá luxusně. Vápencové návrší díky městu Mikulov a nadaci Blíž k sobě fakt hezky prohlédlo. Bude to chtít pravda ještě nějaký čas, aby nově vysázená vegetace povyrostla, tráva se zazelenala, ale už jen podle těch aktuálních fotek to vypadá skvostně. Nové chodníky, nové cedule. No co vám budu? Popisovat určitě ne. Raději vás tam pozvu. Sklenka vína, něco dobrého na náměstí, napak se vyšlápnout Kozí hrádek. To zní jako docela dobrý tip na víkendový výlet. Co myslíte?

0: Zatímco dohrává Pitbull a Kesha jejich Timber, já jsem se vám tak nějak zasnil, jaké by to bylo mít o víkendu volno a vyrazit do Mikulova do zrevitalizovaného kozího rádku, nebo jít se na něj podívat, jak jsme o něm na začátku dopoledne mluvili. Jenže v dopoledním vysílání Hitradia City Brno je potřeba připomenout ještě jednu důležitou informaci, která souvisí s odpočinkem. 22. července je den houpací sítě. A jestli s ním z nějakého důvodu o vlastním domě se zahradou a stromy, tak jeden z těch důvodů je právě ta možnost zavěsit mezi stromy houpací síť, jak se dnes moderně říká hamaku, a natáhnout si do ní a jen tak si lebedit. To by bylo něco. Ale dost bylo dumání nad odpočinkem, je pracovní den, středa, navíc stále v jejím relativním začátku. No a tak vám i nadále budeme hrát tu nejlepší muziku pro středeční dopoledne. Shakira a Arsidy Adam Levin. Tyhle budou hrát už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten již zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
13: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
14: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio.
17: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into

Člověk si myslí, že vyrazí do Chorvatska v klidu si odpočinout, okoupat se v moři a že vám vlastně nehrozí, kromě nějakých cenových harakiri, nic jinýho. Jenže opak je pravdou. Už včera se vydala výstraha, že jižní části Chorvatska hrozí mimořádně silné bouřky. Chorvačtí meteorologové vydali nejvyšší stupeň výstrahy, zejména pro spát velkými kroupami, prudkými nárazy větru a taky vznikem supercel. Bouřky se mohly tvořit přímo nad Chorvatskem a další postupují přes Jaderské moře z Itálie. A jak to vypadalo? Člověk si dneska ráno otevře Instagram a vidí, že třeba takový Hvar je skoro celý zatopený. Hladina moře se zvýšila o metr a půl a vypadá to tam jako při každoročních záplavách v Benátkách. Takže přátelé, já jenom jestli opravdu nebude rozumnější i s těmi vysokými teplotami, které panují každoročně na jižní Moravě, nezůstat prostě doma. Užít si krásné léto a nutno podotknout, že velmi teplé léto u nás, doma, v Čechách nebo na Moravě. No a k tomu moři třeba vyrazit v září nebo v říjnu. Ono, já si myslím, že to moře nám nikam neuteče.

0: jen málo vhodnějších písní než právě tahle. Proto nejlepší a nejpohodovější středeční dopoledne. To byl Cyril Stumbling v dopolední vysílání Hit Radio City Brno, ale pokud máte chuť na linkiny, dáme je. Zazní taky Sia a Ale Farben, tak krásné dopoledne úplně všem.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Allegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
3: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Za necelé dvě minutky odbije 10. hodina dopolední a s Edem Sheeranem jsme se dostali až k tomu nejlepšímu dopravnímu servisu z Brna a okolí. Mám dobré zprávy. Protože se aktuálně ani v Brně, ani v Blansku, ani ve Znojmě nevyskytuje žádná větší dopravní komplikace, žádná vážnější dopravní nehoda. Jenom přidám, že na Třebíčsku na průtahu Rouchován ve směru do Tulešic se srazila dvě osobní auta, takže pokud jedete tímto směrem, projíždějte opatrně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 820 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
15: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Nad Prahou dnes taky cvičně přeletí stíhačky Gripen. V Praze 10 můžou teď místní obyvatelé využít prázdninový svoz elektrospotřebičů. Nefunkční zařízení už nemusí zabírat místo doma. Problém jednoduše vyřeší bezplatná recyklační služba. Co všechno je možné odevzdat, řekne mluvčí 10. městské části Jan Trop.
16: Můžete zdarma odevzdat drobné i velké elektrospotřebiče, audio a videotechniku, mobilní telefony, elektronářadí, počítače, zářivky a žárovky a další IT vybavení. Přijímány budou také objemnější spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky nebo televizory.
15: Díky odborné recyklaci odevzdaných zařízení dojde k využití cenných materiálů, které by jinak zůstaly bez užitku. Počet zraněných amerických vojáků ve válce proti Íránu, která začala v únoru, je přes 500. Je to o něco více, než kolik uvádí oficiální systém amerického ministerstva války. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že v souvislosti s boji padlo 18 amerických vojáků. No a na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s Američankou Líovou.
0: 21 stupňů Celsia a polojasná obloha. Trošku fouká, ale nic hrozného. Takové je aktuální počasí na celé jižní Moravě. Odpolední maxima vyšplhají na 25. Podobně příjemně by mělo být i zítra, akorát s tím rozdílem, že ve čtvrtek bychom měli naměřit pouhých 21 stupňů.
13: Hit Radio City Brno.
0: Black Eyed Peas, Huntrex a taky další skvělá muzika od Imagine Dragons. To všechno odstartuje 10. hodinu dopolední.

10:13. Dopoledne na Hit Radio City Brno a Imagine Dragons a Believer. Přátelé, tak Brno je možná ještě o něco starší, než jsme si původně mysleli, jo? První písemná zmínka o Brně pochází z 10. července 1091, zaznamenalý kronikář Kosmas ve své Kronice české. Jenže Brno pravděpodobně vzniklo ještě před rokem 1000 našeho letopočtu a zjistili to archeologové muzea města Brna. V jedné laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. No a na co v laboratořích v Poznani, kam ty vzorky posílali, přišli? No, výsledek ukázal, že pohřbený zemřel mezi lety 978 až 1049. A díky tomu lze vznik nejstaršího Brna posunout ještě před rok 1000. Archeologové budou dál hledat vhodné vzorky a podrobovat je dalším podobným analýzám. Já věřím, že se jim tak podaří období vzniku prvního trvalého osídlení na břehu Svratky ještě více zúžit. No a říkám si, aby se nakonec neukázalo, že praotec Morava rozhodně není žádná fiktivní postava z reklamy na Starobrno, ale reálný týpek, který praotci Čechovi, když procházel Moravou, řekl: kámo, běž dál, tohle je náš hůd, sem my si nikoho nepustíme.

0: Basta.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
3: Hit Radio.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno se středečním datem 22. července. Mimochodem dneska je den manga. Jo, tak to jenom abyste věděli, čím byste se mohli osvěžit takhle při středečním dopolední. Ale pokud nejste na mango, ale jste spíš na stejky a burgery, tak určitě si přijdete na své. V soutěži Nevaříme, posloucháme. Jedno 5 kilo tady leží na stole a dám ho jednomu z vás, kdo je registrovaný na našem webu do soutěže Nevaříme, posloucháme. A kdo zvedne telefon a řekne to, co má. Tedy Nevaříme, posloucháme. Už za chvíli.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: personál.
1: Nevadíme, posloucháme.
2: Podívejte se, dělám to pravidelně a dělám to velice rád. Nahlížím do meníčka Buffalo American Steakhouse u Brno. Dneska je středa a kromě kulajdy jako polévky vám nabízí také pšeničnou tortilu plněnou trhaným hovězím masem v barbecue marinádě a nebo Argentina steak z hovězího roštěnce v argentinském koření připravený na lávovém grilu. Tohle si můžete dát s 500 korunovou poukázkou gratis. Podívejte se, na můj vkus se nám daří až moc. Pojďme to udělat zase trošku složitější. Já zapátrám v registračním formuláři a najdu nějakou starší registraci a opět potvrdíme to, že je úplně jedno, kdy se registrujete, protože vyhrát můžete kdykoliv. Ať je večer, anebo ráno, ať je pondělí, anebo pátek, a ať je červenec, anebo klidně březen. My můžeme zavolat kdykoliv. A tak dneska voláme Alešovi. Ten se registroval 27. dubna. Tak uvidíme, jak moc dobře si pamatuje, co má vlastně dělat. A co si budeme? 3 měsíce nejsou zas tak dlouhá doba, abyste zapomněli, co máte dělat pro to, abyste vyhráli. Aleš je technik. Na čem pracuje, to můžeme jenom hádat. Rád bych se ho na to zeptal osobně. Nebo aspoň skrze telefon, jenže Aleš telefon nebere. Tak tomu dáme ještě jedno tutnutí. Smolík, Aleš 5 kilo nevyhraje. A tak se budeme držet pravidel. Dnešní 500 korunovou poukázku posunujeme do zítřejšího kola, tak ve čtvrtek budeme hrát o 1000 do Buffalo.
1: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace-buffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: 2010. Dozněl David Guetta, tedy Swims. David Guetta opanoval Beats for Love loni, tedy Swims opanoval Colors of Ostrava letos. No a kdo bude opanovat náš večerní playlist? To je zásadní otázka. Samozřejmě, že playlist bude patřit opět vašim hudebním přáním, protože je středa a náš hudební speciál v polovině pracovního týdne se věnuje pouze a jenom vašemu hudebnímu vkusu. Tak si napište na našem webu, co chcete, od koho, pro koho a proč, a věřím, že se dneska mezi 18. a 21. na každého z vás dostane.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na Den princezen.
3: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustředí. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
7: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Máte hodiny dopolední, přesně za minutku odbije 11. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde si dávat pozor a kde se naopak jezdí bez větších problémů. Brno, na nájezdu ze Žabobřeské ulice na Kniničskou ve směru od Pisárek na Bystrc, tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona se zatím netvoří. No a další aktuální dopravní nehoda je stále na Třebíčsku na průtahu Rouchovan ve směru do Tulešic, kde se srazila dvě osobní auta. Jinak se jezdí bez problémů. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. O obnovení elektrické evidence tržeb, novele stavebního zákona, zákona o státních úřednicích nebo zpřísnění pravidel jednání sněmovny bude Senát jednat na schůzi, která se bude konat 19. a 20. srpna. Po jednání senátního organizačního výboru to řekl předseda Senátu Vystrčil. Jižní Morava bude za pár let vypadat významně jinak. Přispěje k tomu nový strategický dokument rozvoje regionu mezi lety 2028 a 2034. Na jaké konkrétní oblasti bude cílit, řekne mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
11: Nová strategie bude reagovat například na stárnutí populace, klimatickou změnu, energetickou a kybernetickou bezpečnost nebo rozvoj umělé inteligence. Zaměří se také na témata, která přímo ovlivňují život v Jihomoravském kraji, na dopravní infrastrukturu, proměnu zdravotnictví nebo podporu rozdílného rozvoje jednotlivých částí regionu.
10: Práce na ní už odstartovaly a hotová by měla být do konce roku 2027. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněna patentem. No a tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde teprve před dvěma dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Pruhvirtovou ve dvou setech.
0: Máme 2 minutky po 11. hodině a aktuální teploty nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě se pohybují okolo 22 stupňů. Odpolední maxima 25, maximálně bude polojasno, ale pršet by rozhodně nemělo. A to samé platí také pro zítřek, akorát s tím, že naměříme o pár stupínků méně. Čtvrteční maxima na 21.
8: Hit Radio City Brno.
0: Michael Schulte, I Have, Alex Hepburn, anebo Beberexa a Faithless. To je muzika, která odstartuje 11. dopolední.

0: v ryze brněnský čas. Tedy v 11 hodin a 11 minut ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno se středečním datem 22. července. No a třeba se vám stalo, že jste byli na dovolené a přáli jste si tam zůstat natrvalo. Jenže přátelé, ona taková realita bývá od prázdninové idylky notně odlišná. A v cizí zemi docela často narazíte na nepřátelství místních anebo byrokratické pasti. A právě proto vznikla studie zaměřená na města a země, kde jsou pro cizince nejsnadnější k začlenění do každodenního života. Mezi zeměmi vedou Island, Lucembursko a Nový Zéland. Z měst pak láká Curych, Singapur anebo Tokio. Mě zaujal ten Island, jo, protože Island byl vyhlášen vůbec nejpřátelštější zemí, kde se cizinci mohou usadit. Má vysokou míru zaměstnanosti cizinců, kteří v zemi nejsou pouze tolerováni, ale řádně začleněni do ekonomiky. Pracovní příležitosti jsou dostupné, administrativní procesy přímočaré a vysoká úroveň sociální důvěry přispívá ke kvalitě každodenního života. Dobrý, ale chtěli byste žít v zemi věčného ledu, ohně a větru? Úplně já ne, no. Spíš by mě bylo blížší to Lucembursko a to jenom z toho důvodu, že by to bylo blíž domů. Ale pořád marně v tom žebříčku hledám zemi oliv, zemi vína, zemi citrónu. Zkrátka dobře, ta Itálie tam není a to mě strašně mrzí. Tak nic, zůstávám doma.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Martina píše, ahoj dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. Strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
11: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
10: Jo, takhle.
11: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
9: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: tři minutky po půl dvanácté.
1: A je tu něco, co přece v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno ani nemusím dopředu avizovat, hned několik tipů na to, kam vyrazit. Pokud byste chtěli zažít prohlídku zámku jinak a cítit se jako v pohádce, tak vám nabízím kostýmované prohlídky pro děti na státním zámku Vranov nad Dyjí. Prázdninové čtvrtky a soboty až do 29. srpna. zamek@vranov.cz, tady se dozvíte víc. Další pozvánka míří už na tuto sobotu na Afrofest Brno. Na Nové Zbrojovce s napínavým fotbalovým turnajem, nekompromisními dance battly, inspirativními přednáškami a diskuzemi a také chillout zónou, herní zónou a rozšířeným programem pro ty nejmenší. No a samozřejmě nebude chybět ani africká gastronomie. Info na afrofestbrno.cz. A závěrečná pozvánka míří za letními shakespearovskými slavnostmi 6. Zítra a pozítří se můžete těšit na hradě Špelberg na veselé paničky Windsorské. No a premiérou tohoto roku bude 26. až 29. července fraška o záměně hned dvou párů identických dvojčat ve starobylých Syrakusách, komedie omylů. Veškeré informace najdete na brno.shakespeare.cz.

0: Za pár okamžiků odbije 11:45. A dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno se středečním datem 22. července míří do svého finále. Pozval jsem vás na zrekonstruovaný Kozí hrádek v Mikulově. Zmínili jsme den houpací sítě, den manga, Chorvatsko pod vodou. Také fakt, že Brno je možná ještě starší, než jsme si původně mysleli. Zbývá nám vlastně jedna jediná záležitost. A pravidelní posluchači už vědí, o čem mluvím. O mojí závěrečné dopolední srdcovce. A pokud jste si nestihli užít Monkey Business v sobotu na Mendl Festivalu, tak si to možná vynahradíte v závěru této hodiny.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg.

0: Out.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

to dneska zase nějak uteklo. Už je tady zase 12. konec naší společné dopolední tříhodinovky, o který se tak jako každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno postará moje závěrečná dopolední srdcovka. A protože na mě dneska vyskočil článek o kapele Monkey Business, která po 2 letech chystá nové album, tak si říkám, pojďme si je dát. Já jsem navíc nemohl letos moderovat Mendel Festival, který proběhl teď v sobotu v kampusu Bohunicí, kde právě kapela Monkey Business byli headlinery tohoto festivalu, tak si říkám, že dneska je možná ideální příležitost si tuhle moji milovanou partu připomenout. A budeme hodně vzpomínat, vrátíme se do minulosti k jedné z největších petelic kapely Monkey Business. A nebude to My Friends, nebude to Piece of My Life, bude to Intercooler. S touhle peckou se loučím, přeju vám krásnou středu a zítra před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28.

0: před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letní sezona cestování a výletů je v plném proudu. Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji lidé ve věku kolem 30 a pak nad 55 let. A mezi staršími převažují ženy, kam nejčastěji individuální cestovatelé vyrážejí, popisuje výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková.
5: Nově se bude týkat například...
6: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
4: Individuální cestovatelé si ale častěji připlácí za ubytování, když chtějí bydlet na dvoulůžkovém pokoji sami. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o bezmála 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci a většinou z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Maxima by měla dosahovat na 43 stupňů. V několika regionech platí stav pohotovosti kvůli riziku požáru. No a v rizikových oblastech je zakázána také práce venku mezi 12. a 16. hodinou. A to je rozvážka jídla nebo práce v loděnicích a na staveništi. Teď se ještě podíváme k nám.
7: Týden zbývá do oslavy brazilské kultury v Brně. Čtyřdenní Brazil Fest vypukne 30. července a program obsadí dvě náměstí. Tradičním vrcholem bude samozřejmě karnevalový průvod, ale festival bude kromě hudby a tance lákat také na zábavu pro děti. Sedmý ročník akce obsadí náměstí Svobody a Moravské náměstí.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Celkem slunečná bude středa v Brně a na jihu Moravy. Na večer ale mraku přibude. Dneska nás ohřeje maximální 26.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě srdcovky. I jo, ty nejlepší songy za posledních 30 let. Dneska to opět bude nabité. Shaggy, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Mojo. No a na start popovej hit z roku 1998. Zajímavost, ten song se původně jmenoval jinak. Měl se jmenovat Killer on the Rampage. Pak si to ale Ace of Base rozmysleli.
0: Hit Radio City Brno.
1: Jdeme na to. Ace of Base, Always Have, Always Will a první dnešní srdcovka.

0: Skvělý, co? Ace of Base, Always Have, Always Will, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat i v tom dobrém vibu a i v těch skvělých srdcovkách. Druhá věc, která nás čeká, je z roku 2001. A stojí za ní duo Mojo, Francie, jo. Oni to umí, protože jejich nejslavnější song je Lady Hear Me Tonight. To znáte určitě úplně všichni. No a v roce 2001 vydali song Chillin', jo, což už jak název napovídá, je takový vyčilovaný. Zajímavý je, že chvíli po tomhle songu se rozpadli. No naštěstí pro nás to stihli vydat. Protože ten song je skvělej. Mojo a Chillin', druhá dnešní srdcovka.

0: Jedinečný hlas, tohle je Ozzy Osbourne na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song, který pojednává o loučení, smrtelnosti a taky naději, že se s blízkými znovu setkáme na druhé straně. Často to mimochodem bývá interpretováno jako osobní vzkaz Ozzyho manželce Sharon. A teď, když tady Ozzy není, tak je to vlastně ještě o to hlubší. Takže další srdcovkou byl právě Ozzy Osbourne. No a teď nás čeká Kylie Minogue. I should be so lucky. Ono už z toho názvu je jasný, že to je hrozně veselý song, jo? Respektive minimálně ten vibe toho songu je takový, že se prostě potřebujete u toho usmívat, jo? A to je zase dobře, a navíc Kylie Minogue, to už je prostě legenda. Zajímavost, mimochodem, celý song napsali za 40 minut a ona to naspívala za méně než hodinu. Když se vezmete, jaký song potom ten úspěch měl? Neskutečný. Kylie Minogue právě teď.

0: Mi reggae. Shaggy, Oh Carolina na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A prosím vás, tohle je naprosto zásadní song, protože jamajský zpěvák Shaggy ji vydal v roce 93 jako jeho vůbec první single z debutového alba Pure Pleasure. No a nejenom, že tahle skladba odstartovala jeho hvězdnou kariéru, ale taky vrátila jamajský reggae sound zpět do světových hitparád. A my jsme rádi, protože reggae má něco do sebe. To už je skoro všechno. Ze srdcovek. Ale ještě jedna chybí. Přemýšlím, jaká. No ta vaše, to je jasný. Vemte telefony. Pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Jaký je ten důvod, že tenhle konkrétní song vám třeba vždycky vykouzlí úsměv na tváři? Nebo vás přenese někam zpátky v čase? Nebo za někým? Pište na 777 937 777. Těším se moc na do té doby třeba tohle. Linkin Park nebo Poetika, tak buďte s námi.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centre Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, Mám pocit, že tě ztrácím.
2: Srdcovky Hit Radio.
1: No a my si dáme ještě jednu srdcovku, a to tu vaší. Ano, dneska jsem vybrala SMSku od Michala. Ten píše, moje srdcovka je na ostří nože od Evičky, protože když jsem byl malej, tak mi to taťka pouštěl a už tu s námi není. Tak na to rád vzpomínám. Mimochodem je to neuvěřitelný, ale tomu songu už je 10 let. Taky byste to neřekli? Neskutečný. Takže dnešní srdcovka je jasná. Eva Farná pro Michala a pro vás všechny. Na ostří nože, jdem na to.

0: Carly Rae Jepsen v éteru Hit Rádia a už se to blíží.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Už v pátek. První šance vydělat si na víkend. Aha. Léto na Orlen je letos totiž epické. Můžete tam tankovat na efektu se slevou 1 koruna na litr, prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litru, no a hlavně s Orlen aplikací každý pondělí a s tankkartou celý prázdniny. Ve Stop Cafe vás osvěží, jo, můžete se tam najíst, což na cestách v autě je ideální. No a s námi můžete každý pátek až do konce léta vyhrát tankkartu. A je jenom na vás, nakolik ji nabijete. Můžete jí totiž nabít až na 10 000 korun. Každý pátek 10 otázek, 10 odpovědí a za každou správnou odpověď vám na tankkartu přistane 1000 korun. To je super, ne? Takže tenhle pátek první kolo. Navíc odpovědi jsou vždycky číslovky od 1 do 10. A to číslo se neopakuje, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tý vysněný částce. Tak se těším a držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: firma na zážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning a DJO v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Is nebo Lenny Kravitz, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Olomoucké ulici na mostě přes železniční trať je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přel Lucie Daňková. České nebe by mělo být jedním z nejbezpečnějších, a to díky novele zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. Změny nám popíše mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
2: Což je iniciativa Evropské unie, která má zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Ministr zahraničí Petr Macenka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Oblast Jadranu zasáhly včera silné, extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly na 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přenášely kroupy v průměru 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se pak udržel převážně nad mořem. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Další část Brna zmodrá. Modré parkovací zóny začnou totiž už od 3. srpna platit v městské části Bohunice. Velká brněnská městská část dosud do systému rezidentního parkování zahrnutá nebyla. Už tady ale intenzivně probíhá nástřik modrých čar. Půjde tak o čtvrtou lokalitu, kam se letos systém rezidentního parkování rozšíří.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme slunečnou středu, večer ale počítejte se přibýváním mraků. Teploměr ukáže až 26 stupňů Celsia.
5: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Já jsem moc ráda, že si středu dáváte s námi a slibuju, že k tomu ty nejlepší hity. Hit Radio. Za chvilku už is a teď David Guetta.

Tohle je Leny Kravitz, posloucháte Hit Radio a je to tu. Ano, ano, dámy a pánové, stejně jako oba předešlé dny, i dnes pro vás máme roční předplatné na Disney+. Tam už příští pondělí dorazí nový thriller, seriál Posedlost v originále Furious. Ano, honba za šílenou vražetkyní. Mm-hmm. Bude to skvělý, ten seriál bude fakt skvělej. No a vy na to můžete koukat zadarmo. Jo. Stačí se zapojit do debaty. Dneska zůstaneme u toho slova Furious, což je šílený, že jo, rozčílený. A mě by zajímalo, co vás dokáže okamžitě vytočit. Co je takový ten váš spouštěč? Co vás jako zaručeně vytočí do 3 vteřin? Pojďte mi napsat 777 937 777. Pojďte s tím ven, přiznejte se, puste to ven. A jeden z vás za tenhle svůj příspěvek získá právě roční předplatné na Disney+. Moc se těším na ty vaše spouštěče. Spouštěče, co vás dokáže okamžitě vytočit. Pište, jak tomu posílám další hity, ty vás snad nevytočí. Tiësto a Jonas Blue právě teď.

0: Činasky a víno na Hit Rádiu. Ach jo, ptala jsem se vás, co vás spolehlivě rozčílí. Jo, protože tady máme opět jedno roční předplatné na Disney Plus, volně k rozebrání, no a jeden z vás ho získá. Tak co se týče vašich spouštěčů vzteku, tak často jsou to partneři teda, hlavně ti, kteří nechávají prkénko nahoře. Pánové, ale no tak, no, takovej jednoduchý pohyb, že jo? Já vím, my se ho můžeme dát dolů. No to je jedno. Nakonec jsem vybrala jednu velmi jednoduchou zprávu a myslím, že všichni rodiče, všichni, nebo minimálně většina, řeknou, Markét píše, ahoj, nemusím se dlouze rozepisovat, stačí mi jedno slovo, děti. A smajlík. Ano, děti jsou dar a taky jsou skvělý spouštěče vzteku. Tak doufám, Market, že to roční předplatný na Disney tomu trošku pomůže. Jo, že když tě budou děti hodně, tak jim pust Disney a běž se vyvětrat. A nebo pošle děti ven a sama si pust nějaký skvělý seriál. Market získává dnešní předplatné a vy nebojte, další je ve hře zase zítra. Úplně pro všechny, už za chvilku další hity 21 Pilots nebo Rehab a Ina.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
9: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
10: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

21 Pilots a Hittens v éteru Hit Rádia. No a pokud vyrážíte k moři a máte strach ze žraloků, což chápu, to je přirozený strach, jo, tak si můžete koupit speciální plavky. Ty stojí 9000 korun, pohoda za plavky, a mají údajně poskytovat 100% ochranu. Žralok si vás v nich prý vůbec nebude všímat. A údajně, a to je velký argument, je ještě nikdo nereklamoval. Ono se to málo ví, ale lidi, kteří jsou sežraný žralokem, tak většinou nejsou schopni už ty věci reklamovat. Tak nevím, no, byla bych opatrná. Já mám když tak doma takový plášť proti medvědům, taky výborně funguje. Fakt, jako, zatím jsem sice nebyla nikde, kde medvědi jsou, ale taky mě zatím žádný medvěd nesežral, no. To je asi jako na stejný bázi. Tak prosím vás, radši se zkuste prostě žralokům vyhejbat. To bude možná vděčnější a těch 9000 můžete utratit třeba za jídlo. Co?

0: Coldplay Little Simsa Burna Boy v éteru Hit Rádia. No pozor, pozor, máme středu a v pátek budeme vyhlašovat jednoho z vás v rámci For Campingu. Ano, ano, i teď máme pro vás voucher na 7000 korun, tentokrát na značku Peak Design právě na skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. No a co musíte udělat? Napsat na web hitradio.cz vaší příhodu z kempování. Aha, tenhle příběh nám napsal Michal ze svého výletu na Šumavu. Vyrazili jsme uprostřed srpna poprvé pod stan s celou rodinou a dětmi na Šumavu. Než jsme stihli zatlouct poslední kolík, strhla se klasická srpnová průtrž mračen. Voda nám během chvíle odplavila veškeré plány na klidný večer. Děti měly na krajíčku pláč a já si v tu chvíli zoufale říkal, co jsme to pro boha jako rodiče vymysleli? Už nikdy nikam nejedu. Pak se ale stal zázrak, který doteď nosím v srdci. Sousedé z vedlejšího karavanu viděli naši spoušť a plačící dceru. Místo toho, aby zalezli do sucha, přiběhli nám na pomoc, půjčili nám suché deky, zabalili děti do tepla, pomohli přestěhovat věci a zbytek večera jsme všichni strávili schovaní pod jejich velkou markízou. Když se bouřka přehnala, srpnový vzduch se neuvěřitelně pročistil a voněl mokrým jehličím. Vyndala se kytara, soused vytáhl domácí klobásy, děti dostali teplé kakao a my si za doprovodu šumění nedaleké vidry povídali až do ranních hodin, jako bychom se znali roky. Strach dětí se proměnil v obrovské dobrodružství. Ta noc mě naučila, že kempování není o dokonalém počasí, ale o lidech, soudržnosti a čisté přírodě. Na ten pocit sounáležitosti a ranní probuzení, kdy se nad šumavskými pláněmi zvedala hustá srpnová mlha a my s dětmi pili horký čaj z plecháčku, nikdy nezapomenu. Jo, i tohle je kempování. Kempování může být krásný, může být náročné, ale vždycky je to zážitek. Tak nám váš příběh napište na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme v pátek. A za chvilku douší další hity Miley Cyrus, Kate a John nebo Eva Farná.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
6: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
8: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Tohle je Eva Farná, těsně před 14. na Hit Rádiu. Za chvilku Daša nebo Martin Garrix. Teď už ale aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Max útočí na regál.
9: Barča skvěle trefila nákupní koš.
8: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
9: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, jako zneužití pravomoci úřední osoby, braní úplatku nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou strukturou a rozdělenými rolemi. Náklady na péči o seniory v příštích letech porostou. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat zhruba 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Uvádí to nová studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Její prezident Jiří Horecký.
2: To byla jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla. Ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
1: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo 139 památek, o jednu více než loni. Národní památkový ústav ji pořádá v sobotu 22. srpna. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také více než 40 památek soukromých a dalších. Památky zůstanou otevřené po setmění a chystají zvláštní program. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Týden zbývá do oslavy brazilské kultury v Brně. Čtyřdenní Brazil Fest vypukne 30. července a program obsadí 2 náměstí. Tradičním vrcholem bude samozřejmě karnevalový průvod, ale festival bude kromě hudby a tance lákat také na zábavu pro děti. 7. ročník akce obsadí náměstí Svobody a Moravské náměstí.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Celkem slunečná bude středa v Brně a na jihu Moravy. Na večer ale mraku přibude. Dneska nás ohřeje maximální 26.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvíli si dáme ruletu. Těšíte se? Já moc na to, až zase popustíte uzdu fantazii. Do té doby je tu Daša a Austin, tak si to užijte.

0: Daša a Austin v éteru Hitrádia.
1: No a teď je to tady, dámy a pánové. Doufám, že jste ready pro třepaný mozky. Tohle bude skvělý.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: Na obědě u babičky. A je. Tak jo, přesouváme se na nedělní oběd u babičky. Pojďte se do toho ponořit, prosím vás, nemoc. Co můžeš říct v posteli a na obědě u babičky, jo? Třeba, teda, to je ale nálož, babi. No nic, pište. 777-937-777. Trochu se bojím, hodně se těším, doufám, že jste na tom úplně stejně. Tak jo, tak pojďte sem s tím. Jsem zvědavá, s čím dneska přijdete. Červenám se už teď. Těším se na vaše zprávy. Napište k tomu Martin Garrix a Bon.

Nickelback Lullaby v éteru Hit Rádia. A teda... Vy jste neskutečný. A máme tady ruletu, řešíme, co můžete říct v posteli a taky na obědě u babičky. Jindra píše, no a kolik nás bude? Pája, už mi to necpi, co s tím mám jako dělat. Míša píše, babi, říkala jsem, že dva stačí, zase si mi tam hodila čtyři. Dominik, teda, ta buchta je pěkně vláčná. Ivča píše, pořádně to vylížu, bylo to super, těším se zase za týden. Petr píše, jsem plná k prasknutí. Sabina píše, děda to má rád takhle. Jste hrozně čuňata, to je neskutečné. Tady teď přišla od Martina zpráva. Babi, na tohle zuby nepotřebuješ. Pište dál na 777-937-777, co můžete říct v ložnici a na obědě u babičky.

Pink na Hit Radio. Fuf, dále řešíme ruletu a to, co může zaznít u babičky na obědě a taky v posteli. Vy jste strašný, no já se stydím, jo? Takže Tomáš píše, ještě jedna klobása by se do mě vlezla. Tady přišla zpráva, zase jsem celá upadlaná od smetany. Kde je děda? Ten nebude. Michal píše, kouk jak brindáš. Iva píše, babi, děda už asi nemůže. Já už nemůžu, to je strašný. Uzavřela bych to zprávou od Irči, doufám, že tuhle větu řekne dneska, nebo teďkon o víkendu u babičky. Píše, babčo, ta tvoje buchtička nemá chybu. Strašný. Díky moc všem, že jste se zapojili, opět to bylo.

0: naprosto fantastický výlet do vašich myslí. Další hity za chvilku, čeká nás Reje nebo One Republic.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
19: Hit Radio.
20: It makes me feel.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Where is my husband, to je Reje v éteru Hit Radio. No a jestli si pamatujete na tu studii, že lidi se radši seznámějí v obchoďáku než na netu, tak ve Finsku na to jdou zajímavou cestou. V jednom supermarketu teď zavedli růžový košíky pro single lidi. Jo, prostě tam přijdete a když si vezmete ten růžovej, tak dáváte najevo, že jste single a chcete se seznámit, což je super. Jo, prostě nikdy nevíte, kdy potkáte toho sudovýho. Může to být prostě uzledněného másla, že jo. Může za váma tak tím pádem ten člověk přijít, že jo. Popovídáte si, jo. No a kdyby náhodou se ukázalo, že je třeba ženatej, nebo je to blbeček, tak ho tím košíkem můžete rovnou majznout. Geniální. To bychom mohli taky zkusit. Nebo třeba nějaký náramky, něco takového. Teď se pojďte na chvilku naladit na to, co nás čeká večer. Od 18.00 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a od toho jsou tady Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Niko Santos, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, blíží se vaše milované odpolední show. Věřím, že si to užijete. Máme tady středu, jsme za polovinou pracovního týdne. Ano, blíží se to, víkend za dveřmi. Já se s vámi loučím, ne úplně, protože se slyšíme v 18 hodin u Hit Rádia Classic. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska to bude nabitý, těším se moc. A do 15. třeba tahle hudební legenda. Bon Jovi nebo Ella Henderson už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na Znojemská beseda.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolíne píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimneš, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Panečku, tak to byla romanťárna. No, ale dosti snění, jdeme na silnice. Tady byste měli být velmi opatrní, protože pokud jedete třeba na Blavensku, tak v Rájci Jestřebí ve Sportovní ulici, křižovatka se Školní, tady bohužel došlo ke střetu motorkáře s osobním autem a máme tam omezení provozu. A pokud cestujete na D1, tak 169,5 km ve směru na Prágl, tady stojí poruchaná dodávka. V Brně v křižovatka ulice Milady Horákové a náměstí 28. října. Tady došlo ke střetu dodávky s tramvají, máme tam velmi silný provoz. No a na Znojemsku v Novém Šaldorfu v Šedlešovicích, v hlavní ulici došlo k havárce osobního auta s motorkou a místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. No a také na Blanensku na výjezdu ze Křtin ve směru do Březiny bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky a projíždí se Kyvadlově. Tak je toho nějak moc těch mašin. Buďte na silnicích opatrní, Hit Radio City Brno přeje šťastné cestování a pokud byste měli i dneska jakékoliv dopravní postřehy, klidně pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
2: Ahoj, tady Sabina.

0: spotřebu osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží hora CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Rodičovský příspěvek se od příštího roku pravděpodobně zvedne o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu schválit i jeho ústavně právní výbor. Některá města po celém Česku rozdají svým obyvatelům takzvané korenty. Jde o speciální elektronické poukázky, které lidé mohou utratit u místních obchodníků, restaurací nebo služeb. Cílem projektu je podpořit podnikatele a udržet peníze v regionu. Korenty mají třeba v Ostravě, Aši a nově v Napajedlích. Živelní pohromy v Česku letos způsobily 10 000 škod v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Nejvíce škod letos od ledna do června způsobily srážky a krupobytí. Naopak oproti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první vrchol sezony, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecky Cup. Hrát se bude z kraje srpna v Edmontonu.
3: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně se stala nehoda tramvaje linky 3 za zastávkou Dětská nemocnice směrem do centra. Provoz je již uvolněn, linky 3, 5 a 9 pokračují se zpožděním do 10 minut. Ze zastávky Česká byla na uvedené linky zařazena záložní vozidla. Se zdržením přibližně 5 minut počítejte při cestách linkami 1 a 10 přes zastávku vozovna Komín, kde je momentálně kvůli rekonstrukci tramvajové trati zaveden jednokolejný úsek. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
5: Brno a Jižní Moravia ani dneska není na obalovací krémy, ale ani na deštníkovou pohotovost. Venku máme polojasno a teploty na příjemné 24, večer se obloha ale trošku zatáhne a v noci se můžou zjevit i nějaké slabé přehánky. Teploty spadnou 10 stupňů, teda opačně, takže kdo plánuje noční dobrodružo, vente si něco přes ramena.
0: Hit Radio City Brno.
5: Středeční odpoledne v plném proudu na Hit Radio City Brno je s vámi Igor Doložal. Přeju pohodový den, bylo 15 hodin. Už vám padla nebo ještě ne? Pokud patříte do té druhé skupiny, tak nebojte, i dneska to do Fajrontu rozhodně dotáhneme a k tomu třeba i dvě volné vstupenky na koncert podle vlastního výběru hudby na Vinicích. Už za chvilku vám řeknu, jak na to. Teď už na Hit Radio City Brno servírujeme pro vaši pohodičku Linkin Park, tak ať se líbí.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl Alex Horeno a pokud odpolední show máte na hlasitosti až za půlkou, tak máte jednu velikánskou výhodu, protože i dneska soutěžíme o dvě vstupenky na hudbu na Vinicích a vy sami si vyberete koncert, na který vyrazíte. Stačí jenom mrknout na termíny a místa na hudbanavinicich.cz a pak už jenom doufat, že vyhrajete. A dneska to bude trošičku detektivka, uděláme malinkatou změnu. Mám pro vás hlas jedné pěvecké hvězdy. A vaším úkolem bude poznat, komu patří. Tak teď volume doprava, ptám se vás, kdo to je.
1: Je to velmi kvalitné víno, to jsme ochutnali už aj my. Morava je zasnoubená země, takže tu se bude koncertovat a může zpívat až do rána bílého.
0: Takže svůj tip, pokud víte, pošlete na náš WhatsApp 720 890 848 a třeba právě vy vyhrajete volné vstupenky na vámi vybraný večer plný hudby, vína a skvělé atmosféry v Hudbě na Vinicích. Tak hodně zdaru.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz. Hit Radio City Brno.

0: Ve vysílání Hitrády Acid Brno jsme vsadili i na Hunter X a je to trošku neobvyklá kapela, protože není skutečná, ale fiktivní popová dívčí trojka z animovaného filmu Netflixu K-pop Demon Hunters. Ve filmu jsou zpívačky zároveň lovkyně demonů a možná by se hodily holky i k nám na Moravu, protože na Moravě řádí zvířecí gang. Ano, slyšíte správně, pachatelé mají peří, vlnu i rohy, zásadně odmítají spolupracovat a počinu většinou bez kloudné výpovědi zase zmizí. A kdo jsou ti největší zvířecí výtečníci poslední doby, tak to na Hitrádiu City Brno zjistíme už za chvilku. Dáme si i Red Hoty anebo Poetiku.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznámené?
1: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Dělatelci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Hit Radio.
7: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Tolik úžasná poetika jejich blízko na Hitradio City Brno a jak jsem vás před chviličkou lákal, teď si dáme zvířátka, protože nejenom tady u nás v Brně se občas ukáže, že zvířata mají vlastní názor a cestovní plány. Jednou se řeší had, který si řekne, že terárkou, že nuda, chce jít poznat svět, jindy zase opeřený návštěvník, který si vyrazí z brněnské zoo na výlet bez povolenky. A něco podobného se řešilo i v Břeclavi, kde strážníci městské policie měli službu jako z nějaké zvířecí kriminálky, protože řešili neoprávněné vstupy, narušení domovní svobody a podezřelé, kteří odmítají vypovídat. A to je skandál, protože přesněji řečeno skřehotali, bečeli a bučeli. Prvním výtečníkem byl páv, který si bez pozvání zapral cizí zahradu. Strážníci ho chtěli vyslechnout, ale podezřelý využil právo na útěk, roztáhl křídla a jednoduše frknul. Pak přišla na řadu ovce, která se rozhodla navštívit areál poštornské keramiky. Způsob překonání plotu ale zůstává záhadou a pachatelka odmítla spolupracovat. Místo výpovědi nabídla jen několik hlasitých bé a neplechu konalo i stádo asi 20 ovcí u hráze, kde se ocitli bez jakéhokoliv dozoru. Ale zvířata zůstala i po příjezdu hlídky klidná, nebo koušela se zdrhnout a spořádaně vyčkala, než si je převezme jejich páníček. No a aby toho nebylo málo, strážníci vyrazili i za uprchlým býkem. Ten sice neutekl za dobrodružem, ale za lepší večeří u stavidla v poštorné se pustil do pastvy. Takže pozor, v Břeclavi mají nový typ zločinců, nekradou, nevydírají, jen ignorují ploty, odmítají výpověď a po činu si úplně v klidu jdou dát trávu.

0: Tak nevím, jak to máte vy, ale já bych někdy tuze rád vyrazil na koncert kapely Coldplay, tak snad se mi to někdy podaří, no uvidíme. A co vaše hudební hvězdy? Pokud je najdete na programu Hudby na Vinicích, tak máte to o něco jednodušší a dneska si na Hit Radio City Brno hrajeme totiž na hudební detektivy a já pro vás mám hlas jedné pěvecké hvězdy. Napovím, že je ze Slovenska, ale to byste asi poznali a teď je to na vás. Chválně, jo?
1: Je tu velmi kvalitné víno. To sme ochutnali už aj my. Morava je zasnoubená země, takže tu sa bude koncertovať a rýmže spievať až do rána bíle.
0: Poznáte, komu patrí tento hlas? Nebo vás vaše hudební ucho zradí? Já doufám, že ne. Své tipy nám pošlete na náš WhatsApp 720 890 848 a třeba právě vy získáte i dneska volňásky na večer plný hudby, vína a skvělé atmosféry na Hudbě na Vinicích. A pokud odpovíte správně, tak mějte po ruce po 16. telefon, protože budu volat.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trozdy Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boss, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
8: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
5: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno, Robin Schulz a James Blunt, dohromady OK. Takhle přímo ne OK, to je tady u nás v Brně v Motřicích na Svratecké ulici, kde bourala dvě osobní auta, máme tam velmi silný provoz a možné komplikace, tak bacha na to. Hit Radio City Brno přeje šťastnou cestu, pokud možno. Na D1 na 172 ve směru do Prahy stojí porouchaná dodávka stále. Také v Brně křižovatka Milady Horákové a náměstí 28. října. Tady by se už mohla došetřit srážka dodávky z tramvají. Samozřejmě omezení tady může být ještě pár minut. No a pokud byste projížděli na Blanensku v Rájci Jestřebí ve Sportovní ulici, křižovatka se Školní, tady došlo ke střetu motor a osobního auta a omezení dopravy tady může být zhruba ještě hoďku. Přejeme pokud možno klidné a šťastné cestování, kdybyste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, klidně dejte zprávu na náš WhatsApp, ať už hlasovou, anebo klasickou 720 890 848. Děkujem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Máme 16 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června přišli o život po srážce plachetnice s katamaránem. V programu Cesty má i jednání s vrcholnými představiteli země. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice vaši pomoc teď ocení. Během léta totiž

0: přibývá, jejich prodej ale zpomalil. Zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Nicméně v porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby během fotbalového šampionátu menší.
1: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Hitrádia City Brno. Provoz brněnské městské dopravy je momentálně bez výrazných komplikací. S malým zdržením přibližně 5 minut počítejte na linkách 49, 50 a E50 v Horních Heřšpicích na ulici Kšírova a také na lince 84 na ulici Zvonařka. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
3: V Brně a na jižní Moravě se nám i dneska střídá trošku slunko, trošku mračno a teploty mezi 23 a 26 stupni. K večeru se ale obloha zatáhne a v noci může i zapršet, hlavně tedy po ránu. Ochladí se na 11 až 14 stupňů, takže dneska deka na balkoně úplně špatný nápad rozhodně nebude.
4: Hit Radio City Brno.
3: I 3 minuty po 16 je s vámi Igor Doložal a odpolední show Hit Radio City Brno. Přejeme krásnou středu. A bacha, už za chviličku vyhlásíme jméno výherce nebo výherkyně, kteří jste bojovali o volné vstupy na hudbu na Vinicích na našem WhatsAppu 720 890 848. No ale vyhrát může i dneska jenom někdo. Tak držím palce.

0: Douší vám hraje Hit Radio City Brno, toto byla Eva Farná, také kapela Mirai, no a my se už za chviličku dozvíme také jméno toho hvězdného, utajeného hlasu, který jsme dneska pustili do eteru v rámci soutěže o vstupenky na hudbu na Vinicích, protože a dneska jste měli hádat, kdo to je.
1: Velmi kvalitné víno. To sme ochutnali už aj my. Morava je zasnoubená země, takže tu sa bude koncertovať a verím, že spievať až do rána bílého.
0: No a samozřejmě děkuju za všechny vaše tipy. Je pravda, že jeden z nich byl opravdu špatný, ale těm správným teď zamícháme osudí a budeme žhavit drát. Tak už nám to zvoní.
2: Ano, tady Jana, dobrý den.
0: Ahoj Jani, tady Igor, Hit Radio City Brno.
2: Ahoj.
0: Víš, proč volám?
2: Asi kvůli soutěži Hudba na Vinicích.
0: Tak je to tak, protože ty ses samozřejmě zapojil jako mnozí další a tvůj tip byl jaký, Jani? Koho jsme dneska ukryli
2: Igor,
0: do...
2: No?
0: Koho jsme dneska ukryli do naší hudby na Vinicích detektivky? No?
2: Tak byl to Igor Tymko s kapely No Name.
0: A byl to Igor Tymko z kapely No Name.
1: Za kapelu No Name na zahranci hudby na Vinicích 2026 pozývam do Sormerku. Som Igor Tymko a ja tam budem určite a kapela ti.
0: Takže veľká gratulace.
2: Tak to moc děkuju. To je úplně.
0: A samozřejmě také aktuální dotaz na to, jak se cítíš, protože dva volňásky na vlastní výběr koncertu v rámci hudby na Vinicích jsou tvé.
2: No já se strašně moc těším, ale ten výběr bude těžký teda.
0: Ano, www.hudbanavinicích.cz tě to může samozřejmě ulehčit, jo?
2: Mhm.
0: Takže Jani, koho vezmeš sebou?
2: Určitě manžela.
0: Manžela, zaslouží si, jo? Budete mít krásný romantický večer ve Vinohradě.
2: No a kdyby si to nezasloužil, tak nějakou kamarádku.
0: Jasné, ale motiku do Vinohradu brát nemusíš, jo, budeš tam mít samozřejmě volný vstup a věřím, že i vínečko budeš šmakovat, takže Jani, pro tebe ještě fanfára. A krásně si to samozřejmě s manželem nebo s kámoškou užijte, jo?
2: Tak to moc krát děkuju.
0: Není vůbec zač, měj se krásně a ať se koncert líbí, který si vybereš, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Tak dneska to bylo trošku jinak než včera, ale zítra samozřejmě doporučím opět poslouchat odpolední show Hit Radio City Brno, protože to můžete být právě vy, kdo si odnese opět dva volňásky na koncert Hudby na Vinicích podle vlastního výběru.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu City Brno ve středeční odpolední show doznívá krásná Taylor Swift. Čerstvě vdaná panička. No a pokud byste chtěli v Brně narazit na velmi úspěšné herecké hvězdy, tak rozhodně doporučím jména jako třeba Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Bolek Polívka, Simona Stašová a mnozí další. Samozřejmě všichni vystoupí na jednom jediném místě, a to Hradu Špilberg. V rámci jaké akce, tak to se na Hit Radio City Brno dozvíte už za chviličku. Mezitím ještě Alvaro Soler a nebo Rehab.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná.

0: ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Martina píše, ahoj Dea, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
5: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
4: Jo, takhle.
5: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio City Brno, pokud už pošilháváte po hodinách, tak máme rovné skoro dvě minuty po půl páté, nejvyšší čas možná zjistit, kam se o těchto dnech můžete vypravit bavit, přece jenom prázdniny jsou v plném proudu. No a v Brně si můžete užít třeba letních shakespearovských slavností. Léto ve znamení Shakespeara v Brně na Špalasu pokračuje zítra a ve čtvrtek se můžete těšit na léty prověřené veselé paníčky Windsorské. No a premiéru letošního roku bude od 26. do 29. července komedie omylů, více na brno.shakespeare.cz, tam si rozhodně vyberete. Zveme vás také na největší afroudálost v České republice. Už tuto sobotu 25. července se můžete vypravit na Afrofest na Novou zbrojovku v Brně. Samotný program startuje už ve 13 hodin. No a vyrazit můžete, pokud máte rádi, stejně jako já, historii, na nádherný zámek Vranov nad Dý, kde každý prázdninový čtvrtek a sobotu probíhá kostýmová prohlídka zámku, která je určená pro ty nejmenší a zavede vás do reprezentačních pohádkových prostor Vranovského zámku. Seznámíte se nejenom s jeho výzdobou, ale také se soukromým a společenským životem šlechty. Zní to zajímavě, rozhodně se vypravte, nebudete litovat.

0: Tak nevím jak vy, ale já už mám po, ale klidně bych ještě jednu přežil. No, ale myslím, že kolegové ne. Rozhodně Xindle X dovolená tady u nás ve středeční odpolední show Hit Radio City Brno. No a pokud dovolenou trávíte tady u nás na Jižní Moravě, nikam se nechystáte, za kopečky ani k mouřu, tak možná dneska v podvečer na své zahradě pěkně u něčeho dobrého, chutného, možná i u vyhřátého bazénu nebo výřivky, můžete ladit náš večerní speciál a protože máme středu, tak dneska to pěkně rozpumpuje. Třeba tahle ta legendární klubová hudební záležitost od Underworld, Bond Slippy, pamatujete? Jo, panečku, to byla řezba. A dneska se v rámci toho nejlepšího z 80., 90. a milénia těšte i na krásnou, skvělou, úžasnou zpívačku Sinead O'Connor. A bezesporu její nejslavnější pecku Nothing Compares to You. No a nebude chybět ani bývalá špajska Mel C. No ale těch velkých hitů 80. 90. let a milénia, tak rozhodně bude daleko víc. Nezapomeňte, startujeme i dneska po 18.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme za volanty, přejeme šťastné cestování, buďte opatrní, pokud jedete na Brněnsku v Modřicích, ve Svratecké ulici, tady bohužel bourala dvě osobní auta, máme tam možné komplikace a omezení dopravy ještě pár desítek minut. Také na Blanensku mezi ostrovem a je to ostrov Umacochy a Holštejnem je komunikace průjezdná vždy jedním pruhem z důvodu prací na silnici, tak i samozřejmě v tomto úseku buďte velmi opatrní. Pokud byste projížděli na trase ze Znojma na Brno za odbočkou na Mackovice, tady v pravém pruhu probíhají práce na silnici a samozřejmě pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, tak můžete poslat hlasovku nebo zprávu na 720 890 848, to je náš rádiový WhatsApp. Hit Radio City Brno přeje šťastnou cestu, jsem rád, že v tuto chviličku nemáme na Jižní Moravě žádné dopravní karamboly, tak ať vám to vydrží.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Kriminalita v Česku v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. Hasiči dnes odpoledne skoro po dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Kvůli monitoringu na místě dál zůstává jedna jednotka hasičů. Hlavní města Česka a Švédska v srpnu propojí paralelní umělecké instalace. Budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím sdílení postřehů a vzkazů jejich návštěvníků. Ve Stockholmu odhalení instalace proběhne 20. srpna, v Praze pak 31. srpna. Organizátoři tenisového Australian Open omezí počet levných vstupenek. Úvodní Grand Slam sezony se totiž letos potýkal s davy fanoušků. Lístky v přepočtu za 700 korun umožňují návštěvníkům pohybovat se mezi zápasy mimo hlavní kurty a jsou mezi fanoušky oblíbené. Příští rok se proto čeká ještě větší zájem.
8: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz brněnské městské dopravy je momentálně bez výrazných komplikací. S malým zdržením přibližně 5 minut počítejte na linkách 49, 50 a E50 v Horních Heřšpicích na ulici Kšírova a také na lince 84 na ulici Zvonařka. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Počasí dnes večer v Brně a na Jižní Moravě nabídne trošku mraku a v noci i pár kapek na osvěžení. Zítra kolem 25 a samozřejmě nebudeme se aspoň trošku potit, že jo, jako v sauně, ani nemusíme hledat rukavice. Takže další, doufám, že pohodový den.
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jedeme dál i po 17. a za chviličku vám představím ovoce, které má dneska svůj den a které já třeba vůbec nemusím a moje drahá by se po něm utloukla. Klidně si tipněte, co by to mohlo být na náš WhatsApp 720 890 848. Igor Doložel zdraví mává a posílám Kaledas.

Na Hit Radio City Brno, tedy Swiss, přejeme krásné středeční odpoledne, stále ještě venku nám to žluté ještě trošku svítí a pokud si říkáte, že byste si teď něco jako dobrého dali a nevíte co, zkuste mango. Fakt nekecám, dneska máme svátek právě tohoto ovoce. Ovoce, které dokazuje, že příroda umí být kreativní. Vezme třeba čestku, jo, dá jí exotickou dovču, přidáte vitamíny a necháte jej vyrůst do velikosti malé cihly. No, i tak se dá popsat mango. Mango pomáhá imunitě, trávení a hlavně náladě, protože ruku na srdce, kdo je smutný, když drží v ruce kus tohoto tropického ovoce? Možná i maximálně já, protože já mango fakt nemusím, ale moje drahá by se po něm, jak už jsem říkal v úvodu, úplně utloukla. Jen pozor, mango je zákeřné, jo? Pokud začnete jedním kouskem, tak za chvilku stojíte u kuchyňské linky s prázdnou slupkou a přemýšlíte, jestli se dá sníst i pecka. Takže klidně si dejte a u toho Hit Radio City Brno a půlnoční hřích, to zní dobře.

0: Malinko jsme zvonili. Úžasná Adele, za chviličku bude střídána Cirdou, dorazí Rixen, no ale ještě předtím opět otevřeme bránu Městské policie Brno, protože máme tady další příběh, ze kterého si fakt teda jako brát nemáme a nesmíme, protože to, co se stalo, není úplně ideální. Pokud chcete, že jo, zbalit nějakou dámu, možností je hodně, ale určitě ne taková, o které bude mluvit Václav Kadraba, tiskový mluvčí Městské policie Brno.
1: Hezký den všem posluchačům, Nitra Rádia City Brno. Ranní potýčka mezi mužem a ženou na přelomu týdne přiměla kolemjdoucího obrátit se na linku 156. Spěchající hlídka městské policie proto zamířila do Čechinské ulice, kde uviděla 47-letou ženu a 50-letého muže. Situace se zdála být poklidná, ale zaschlá krev na obličeji padesátníka a odírky na ruce ženy nasvědčovaly tomu, že zřejmě k něčemu došlo. Muž strážníkům vysvětlil, že před chvílí upadl a způsobil si tím zranění. Za to 47-letá hlídka vylíčila, že si k ní přisedl, povídali si a popíjeli alkohol. Po chvíli jí ale údajně nabídl sexuální styk, což odmítla. Jenže muž jí prý začal bez jejího souhlasu osahávat na intimních partiích a ta ho udeřila do horní části těla. Starší muž si i přesto trval na svém tvrzení. Vzhledem k jeho zranění strážníci přivolali záchranáře, kteří si ho po příjezdu převzali do péče a následně převezli do nemocnice. Po konzultaci se státními policisty předali strážníci případ úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Tak děkujeme za informace. Jasně, pán upadl na loket paní.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Volám. Nebo trčíte v dopravní zátěži.

0: nevadíme, posloucháme. Tak si říkám, že bych vám na Hit Radio City Brno mohl udělat radost, protože jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. A dneska jsme v soutěži Nevaříme, posloucháme, se pokusili vytočit našeho posluchače Aleše, ale vytočit... Jako vytočit, ne jako vytočit, chápete? Ondra Balho to prubnul.
1: Dneska voláme Alešovi, ten se registroval 27. dubna. Tak uvidíme, jak moc dobře si pamatuje, co má vlastně dělat. A co si budeme? 3 měsíce nejsou zas tak dlouhá doba, abyste zapomněli, co máte dělat pro to, abyste vyhráli. Aleš je technik. Na čem pracuje, to můžeme jenom hádat, rád bych se ho na to zeptal osobně. Nebo aspoň skrze telefon, jenže Aleš telefon nebere. Smolík.
0: Tak ještě, že se Aleš nemenuje Jakub, že? Ale zase na druhou stranu, díky Aldovi máte zítra možnost v soutěži Nevaříme, posloucháme u Ondry Blaha v dopoledním Blahu vyhrát hned 2 poukázky do restaurace Buffalo Americano Steakhouse na pořádnou flákotu masa. Dal bych si. Takže pokud se registrujete, nebo pokud jste se před nějakou dobou registrovali, stejně jako Aleš, tak pokud vám zazvoní telefon, řekněte Nevaříme, posloucháme a máte to za rovný litr.
2: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace-buffalo.cz.

0: Tak to zněla hymna fotbalového mistrovství světa z roku 2010, kde se hrálo samozřejmě v Jihoafrické republice. Tak schválně pamatujete ještě na tuhletu pecku? Doufám, že jo. No a u fotbalu ve vysílání Hitrády a City Brno ještě zůstaneme, protože jak všichni správní zbrojováci a zbrojovačky ví, zbrojovka přivítá Spartu v sobotu na stadionu na Srbské. A to úderem 20. hodiny padne výkop. No a kromě fotbalu se do Brna vrací i tradiční derby. Fanoušci versus parkovací místa. Policie proto radí na srbskou raději šalinou, protože hledat flek u stadionu může být letos těžší, než dát gól proti dobře postavené obraně. A tím bych možná takto završil středeční odpolední show, tak raději šalinou, protože fakt to bude pohodlnější. Navíc si můžete dát třeba oslavné pivko, ale to nechám samozřejmě na vás. Igor Doložal vám přeje klidný večer, už za chviličku startuje naše dekádovka, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Mezi tím ještě Linkini, Alan Walker, Jeleni anebo Wine Direction. Já opět zítra mezi 15. a 18. Tak se těším, ahoj.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ček.cz.
1: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Olomoucké ulici na mostě přes železniční trať je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. No a premiér na prezidentovo veto reagoval ještě před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
10: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém.
9: Podle Andreje Babiše koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Opozice krok prezidenta uvítala. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července. Šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem schořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí. Do areálu stále platí zákaz vstupu. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Obhájci titulu fotbalisté Slávie sezonu zahájí v neděli doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se už v sobotu představí v Brně. No a další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát také v sobotu doma hostí Liberec.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
9: Většinou oblačno, místy slabé přehánky, na horách budou četnější, ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a den bude pocitově chladnější, proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky, sporadicky dokonce i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a vítr čerstvý, severozápadní, přechodně nárazový.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi už Kateřina Pechová a čekají nás ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Ano, ten nejlepší soundtrack pro váš večer. Teď Caught in the Act.

Romantika je jako blázen. Peebo Bryson a Roberta Flack v éteru Hitrádia. Krásný večer, 18 hodin, 10 minut, k tomu máme středu, jo, kdyby si někdo nebyl úplně jistý, léto je v tomhle občas zrádný, tak když je to léto, venku je hezky, ač teď trošku chladněji, zajímá mě, máte houpací síť? Ne, že bych se vám do ní chtěla blíst, jo, ale dneska totiž je den houpací sítě a mně to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se odpočinout. To je takový to mezi stromama, takže koukáte do těch stromů, jo, do těch větví, na to nebe, houpete se, klídeček, pohodička. To je strašně skvělá věc, tak pokud jste nad ní třeba už delší dobu uvažovali, tohle je to znamení. Tohle je to znamení, že konečně do toho máte jít. A pak v té síti budete ležet, jo? Třeba si číst a poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to my máme. Právě teď No Doubt a Just a Girl. Jdeme na to, hezký večer.

0: romantika One in a Million v éteru Hit Rádia. Já na vás mám otázku. Já jsem dneska byla v knihkupectví, kam bych vůbec neměla chodit, protože pak potřebuju všechny ty knížky, co tam jsou, jo. Ale zároveň to je vždycky takový pocit štěstí. Takový to, jak úplně tolik moudrosti, tolik skvělého čtení všude kolem. Takže můj ultimátní happy place, knihkupectví nebo knihovna, jo. Jakmile je tam hodně knížek, tak já tam nejradši bych tam spala, kdyby to šlo. Jo, zkusím to možná někde navrhnout. Zajímá mě, jestli vy máte takový happy place, nějaký šťastný místo a víte, že jakmile tam vlezete, je vám prostě dobře. Máte něco takového? Podělte se se mnou. 777-937-777. Jaký máte šťastný místo? Kromě Hit Rádia, to je jasný. Jimmy Cliff, taky Kim Wilde nebo MiG 21 už za malou chvíli.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákup.
2: Právě přesáhlo 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Snadné je žít. MIG 21, Féteru Hit Rádia. A nejenom když ti vítr napne plachtu, ale taky když najdeš svoje happy place. A to tady s vámi teď řešíme. Díky za všechny krásné zprávy, píše třeba Irča. Já jsem šťastná na cestě do lesa, když jdu na houby. Fakt. To očekávání, co najdu. Ale to strašně chápu. Já teda jsem příšerný houbař, ale jako les obecně skvělý. Renata píše, moje nejtop místečko, kde je mi nejlépe, je prostě jen moře. Je jedno, který stát, ať Itálie, Chorvatsko, Turecko, je to jedno. Nabije mě poslech vln, vítr a celkově ta energie z něj. Jo, podobně je tam tom Dana, ta píše, já to mám dobrý, moje nejoblíbenější místo na světě, je docela velký, v Řecku, ať se vrtnu, kam se vrtnu, všude je to the best place. To je krásný. No, ale může to být i jednodušší, prosím vás. Třeba Tomáš, mávám Tomáši, píše, moje happy place je v supermarketu mezi regály s pivem, zvlášť v létě, když jsou vedra. Každý máme nějaký to happy place a doufám, že vás na něj aspoň v duši přenese další song KLF a ten je Vajnet.

0: Kdo jiný než skvělá Diana Ross, Upside Down v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer, doufám, že se máte fajn. 6:45, pohodička, doufám, že jste všichni doma z práce. Všichni asi ne, tak vy, co jste v práci, držte se. Zvládnete to a máte to vědomí toho, že bez vás to prostě nejde. K tomu navíc ten nejlepší soundtrack, složený ze songů z 80., 90. a milénia. Samý pecky nás čekají. Za chvilku už totiž třeba Scatman John, tahle legenda, no a k tomu třeba Shakira.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Mostě za 2 650 000 korun. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 790 000. Byt 3KK v Chebu za 3,5 milionu. Byt 2KK v Praze Modřanech za 6 999 000. A byt 3+1 v Otově na Domažlicku za 1 799 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: I'm

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz, 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hezký večer, minuta po 7. hodině, ty hity nejlepší z 80., 90. a milénia jsou další před námi. Já nekecám, za chvilku Sinead O'Connor, ale teď Offspring a jejich single Hit That. Jdeme na to!

Unikátní hlas Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Posloucháte Hit Radio. No a dámy, zásadní věc, jo. Protože pokud jste si náhodou objevili nějaký ten šedý vlas a máte z toho smutek, depresi, něco takového, tak ne, kašlete na to, protože jste vlastně šťastná osoba. Mm-hmm. Přiznání šedin je totiž teď aktuálně trendy. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svoji krásnou identitu a budete sama sebou. Vlastně šedivá je nová blond, jo. Podporu šedinám už vyjádřili třeba Lady Gaga a Ariana Grande, jo, hvězdy první třídy. Takže ideální. Takže se na ty svý šediny podívejte a řekněte, jsem kočka. Jo, vezměte si George Clooneyho, ten je šedivý už 30 let a jak mu to sluší. Takže pojďte svoje šediny všichni oslavit, jo? I kdyby to měl být jeden vlas. Já mám třeba takhle mezi obočím jeden bílej. Oslavíme to stylově s tímhle legendárním songem, který se tak jmenuje Celebration, Cool and the Gang. Jdem na to a hezký večer.

0: Kaš a vodopády v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Čtvrt na osm. Náš program na dnešní večer je jasný. Potěšit uši a vlastně i duši a celý dělo, protože to umí ty nejlepší hity, který tu máme. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Období, který nabízí bezpočet fantastických songů. I třeba jenom tak, když hledáte trošku té motivace. Tu si dáme už za chvíli Point Break, Stand Tough, k tomu Tiffany nebo Culture Beat.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese veveří20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

Culture Beat a Anything. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Na 9 z 10 Čechů, a teď ruku na srdce, jo. Při řízení telefonuje. Víc než polovina z nás za volantem taky píše na mobilu zprávy. Tím vůbec nemyslím to, že jsme strašně šikovní, zvládáme toho spoustu najednou, jo. Naopak, tím chci říct, že jsme trošku trubky a špatně dopadneme. V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. To je hezký. Málo, ale hezký. Tak schválně, jo, hele, jestli teď sedíte v autě a i ne telefony, jo, pojďte je na chvilku zahodit, ty požírači času. Pojďte jenom vnímat. Pojďte si užít song, tak jak to je, jo? A tohle si užijete. Craig David a Walking Away, jdeme na to.

0: Lucie a šrouby do hlavy, naprostá legenda české scény. Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer, 7:45. Tak co, dneska zatím dobrý, jo, den v pohodě, soundtrack perfektní, to je jasný, jo, tak uvidíme, jestli to udržíme. Já myslím, že jo. Protože když už jsme v tom, jo, 80, 90, milénium, tak... Na pomádu zapomenout nesmíme. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Martina píše, ahoj dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolína píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Radio City Brno. Why'd you grease lightning?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: 8 hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju krásný večer. Dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Maxar a Real McCoy. It's on you. Jdem na to.

Michael Jackson v éteru Hit Rádia, krásný večer. Máme tu dneska jedno moc hezký výročí. Je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali úplně první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci. Dva pejsci byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. Dokonce s dobrým koncem, protože oni se vrátili na Zem v kapsli s padákem. Tady je poznat, že prostě ulice vytváří úplně jako nejsilnější organismus, jo? Mnohem lepší než nějaký šlechtitelský stanice. To máte to samý s kytkama, jo? Vy si doma hýčkáte kytku, jo? Dáváte jí všechno, co by mohla tak jako potřebovat. A ona za týden chcípne. No a potom vidíte takový ty random kytky prostě na ulici v chodníku, který lidi po nich šlapou, nemá to vodu. Ale ta kytka tam bude navždy. Mhm. Je to tak. Každopádně ještě jednou se vrátíme k těm pejskům. Já bych chtěla říct, že nejvíc si vážím toho, že oni letěli do vesmíru, všude spoustu kabelů a oni nic nerozkousali. To věříte tomu vašemu voříškovi, že to jde.

rádia. Krásný středeční večer vám přeju, 8:45, doufám, že máte hezkou středu, že jste to dneska zvládli úplně na pohodičku, jo. No a naštěstí, i kdyby to třeba nebylo úplně ideální, tak 90. a milénia vám prostě musí zvednout náladu. Já v to teda rozhodně doufám.

0: Za chvilku tak třeba tahle legenda Lionel Richie a Hello, nebo Mr. President, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Rádio, když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Mr. President v éteru Hit Rádia, přeju vám všem krásný večer. No teď malé pracovní okénko. Klimatická politika Evropské unie je totiž ideální továrna na mýty. Jedni tvrdí, že Brusel zachrání planetu. Druzí čekají zákaz aut, kotlů, masa a pravděpodobně i letního grilování. Takhle snadné to ale není. Můžeme si několik těch mýtů představit. Třeba to, že Evropa zachraňuje klima sama. To není pravda. Evropská unie sama globální změnu klimatu nezastaví. Může ale ovlivnit technologie, obchod a taky podmínky dovozu. Třeba tím, že spoplatní uhlíkové náročnosti výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různých pravidel pro energetiku, dopravu, průmysl, budovy nebo třeba zemědělství. Navíc ho neschvaluje nějaký osamělý úředník v Bruselu. Hlasují o něm europoslanci i vlády členských států. Další takový je, Evropská unie řeší emise, ale ne povodně a vedra. Ne, řeší i adaptaci, tedy ochranu před suchem, povodněmi, požáry, přehříváním měst nebo nedostatkem vody. Snižování emisí se snaží problém brzdit. Adaptace řeší, co dělat, když už nám změna klimatu kope do dveří. A ona kope docela hlasitě. Další podrobnosti a další info najdete na webu hitradio.cz. No a teď už další hity, jdeme na to.

0: posloucháte Hit Radio, tady právě dohrává Billy Joel a Tell Her About It. Krásný večer všem, za chvilku 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra, přesně ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít, budu se těšit, no a docela, ještě třeba tohle. Rick Astley, k tomu třeba taky Scorpions nebo Moloko, tak buďte s námi a mějte se hezky, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Kazematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

escaping from yourself.

0: City Brno.
1: Aj.

0: Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni sny mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.